Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Hit Radio Faktor.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

Hit Radio Faktor. When I was 6 years old, I broke my leg.

Nej. Hasiči to stejně přejedou, oni si moc dobře nevedou. Solej sirky.

0: kartě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Hit Radio Faktor.
3: Zlepši si náladu.

0: v hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
2: CZ. Náplně hned.

edge of your knife. Stay

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce, tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Hey, this is Ava Max. All the hits.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropa vyrábí stále více šetrné elektřiny. V prvním čtvrtletí pocházelo z obnovitelných zdrojů už téměř 46% elektřiny vyrobené v Evropské unii. Podíl zelené energie tak meziročně opět vzrostl. Lídrem je Dánsko, které většinu elektřiny vyrábí právě z obnovitelných zdrojů. Na opačném konci žebříčku skončilo Česko, které je v Evropské unii poslední. Ebola v Kongu dál nabírá na síle, počet potvrzených případů už překročil 1400 a nemoci podlehlo nejméně 440 lidí. Epidemie se během 7 týdnů rozšířila do 3 provincií na severovýchodě země. Úřady se navíc obávají, že nákaza pronikne i do dalších oblastí a za hranice státu. Pro variantu viru, která epidemii způsobila, zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Američané jsou v 8. finále světového šampionátu, domácí výběr porazil Bosnu a Hercegovinu 2-0 a postoupil mezi 16 nejlepších týmů. Spojené státy vyhrály zápas play-off mistrovství světa teprve podruhé ve své historii. Do další fáze turnaje tak postoupily všechny 3 pořadatelské země, USA, Kanada i Mexiko. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Léto na jihočeských památkách nebude jen o prohlídkách v Papučích. Hrady a zámky lákají na koncerty, divadlo, večerní prohlídky i trochu netradiční zážitky. V Krumlově zazní jazz, Hluboká nabídne speciální prohlídky se Schwarzenberky, Červená lhota pohádkové léto a třeba Landštejn každou prázdninovou sobotu, ukázky dravců a taky sov. Jdeme na počasí, na jihu snad po včerejších bouřkách dneska bude klid, čekáme polojasno, občasné přehánky až na večer a denní maxima do 25 stupňů.
5: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavjezd.cz.
6: Dobré ráno, krásné ráno. S vámi tady Lea a David. Startujeme další den společně na Hit Radio, čtvrteční snídaně šampionů s datem 2. července. Tak jestli už máte kafe v ruce, gratulace veliká, jste oficiálně připraveni fungovat. A jestli ho ještě nemáte, tak držíme palce, protože dnešní ráno bude možná trošku na vlastní pohon. Čeká vás dobrá nálada, vaše oblíbená muzika, trošku smíchu a taky my dva, kteří se budeme snažit probudit nejen vás, ale občas i sami sebe. It's My Life, Bon Jovi, a startujeme právě teď. Hezké ráno.
1: Hit Radio Faktor.

0: hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit. V souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířím.
1: Žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: Poetika, zkouším žít. 6 hodin, 10 minutek, aktuální čas, posloucháte Hit Radio, čtvrteční snídaní šampionů. Hezké dobré ráno vám přeje Lea a David. No a my se hned takhle z rána společně mrkneme na fotbal a schválně, co si o tom myslíte. Protože Argentina zakázala vstup na mistrovství světa ve fotbale 13 tisícům mužů, kteří neplatí alimenty.
1: No tak prostě zákon, když pokuty nestačí, musí šáhnout na to, co muži opravdu mají rádi, na čem jim záleží.
0: Je to tak, prý pokud se neumí postarat o své závazky a nemají prostě na šampionátu absolutně co dělat, já si myslím, že je to správně, protože jak jim nejvíce ublížit? Tím, co mají rádi a tím, co milují.
1: Přesně tak, prostě šáneš jim na fotbal.
0: Přesně tak, fotbal je výsada, ne lidské právo, takže pokud mají na pivo letenku, ale jejich dítě nemá kroužky, no, tak prostě zakázat fotbal, takhle to tam funguje. Takže dámy, kolikrát jste třeba slyšeli výmluvu, teď nemám, pošlu ti to příští měsíc, a pak jste ho viděli na fotkách z drahé chaty, nebo s novým autem, nebo někde na dovči. Dejte klidně vědět a my vám k tomu budeme hrát skvělou muziku. Bob Sinclair, ale ještě teď Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hezké dobré ráno.

0: Krásné dobré ráno, takhle chutná léto ze čtvrteční snídaně šampionu, typický letní song, opalovačky, koupačky, slíkačky, Bob Sinclair. Ale my se pojďme podívat, čím je dnešní den výjimečný. Dnes totiž slaví svátek, pozor na video, všichni emzáci, ufouni, E.T., no, Michal David, Marťani a ta neskutečně otravná zelená potvora z toho internetového obchodu, protože dnes je světový den UFO.
1: Aha, tak no. Já k tomu nemám co říct, protože jsem ještě žádný neviděl.
0: Já teda taky ne, kromě toho E.T. volá domů. Každopádně, jestli nějakého znáte, tak mu koukejte dneska potřást chapadlem, tykadlem, žlázou nebo prostě nějakým výčnělkem, kterým se dá potřást. A nás by zajímalo, jestli naši posluchači věří, jestli jsme ve vesmíru sami, anebo ne.
1: Skválně nám dejte vědět.
0: 777-937-777, co si myslíš ty?
1: No já si myslím, že jsme sami.
0: Jo? Já tak
1: nebo aspoň to doufám, teda popravdě.
0: Hele, to se dozvíme, uvidíme, jak jsou na tom naši posluchači. Teď se mrkneme na cesty.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Šónem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Zveme vás na otevírání léta již tuto neděli od 10 hodin na pláži Amenity Hotel and Resort Lipno. Nedělní program zahrnuje koncert zpěvačky Charlotte, bike trialovou show a workshop Tomáše Abla, show a jízdy na flyboardu s Petrem Civínem a také jízdy v elektromobilech Mercedes-Benz od generálního partnera Saga Praha. A samozřejmě i bohatý program pro děti. Těšíme se na vás na pláži Amenity Lipno již tuto neděli od 10 hodin. Amenity.cz.
9: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
10: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
2: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
11: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z jižních Čech hlásíte překážku v provozu na trase z Vimperka na Strakonice u odbočky na Nišovice. Před Voliní dejte pozor na olejovou skvrnu na vozovce.
1: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis-karlin.cz. Těšíme se na vás. Hit Radio Faktor.

0: Legendary, čtvrteční snídaně šampionu, hezké dobré ráno a taky ten správný čas dát si ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Ve Wimbledonu bude dnes o postup do třetího kola bojovat 5 českých tenistů. Na kurtech All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíčková. Čeští fanoušci tak budou mít v Londýně opět velmi početné zastoupení. V Biláně ukradli z luxusní restaurace vína za téměř 7 milionů korun. Dvojice zlodějů, převlečená za stavební dělníky, vtrhla do podniku a během necelých 3 minut odnesla 19 lahví vzácného burgundského vína. Policie teď pátrá po pachateli i cenném lupu. Jubilejní 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech odstartuje velkolepá dronová show. Festival láká i na širší červený koberec před hotelem Thermal. Ceny vstupenek zůstávají stejné jako loni. Jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun.
0: A taky tam přijede jedna z hlavních hvězd.
2: No tak to mě zajímá.
0: Moje maličkost.
2: Nekecej.
0: Já tam jedu poprvý zpívat. Což je vlastně skvělý, krásná příležitost, ale taky se projdu pomole na jedné z největších přehlídek, která bude v neděli od 17 hodin. A já, která nenosí podpatky a která má ženské tvary, jdu módní přehlídku.
2: No tak jestli doteď nebyl důvod tam vyrazit, tak teď už určitě je.
0: Tohle bude nezapomenutelné. Hezké ráno.

0: Činnařky, selhání, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno, léto v plném proudu. Většina z nás v režimu offline, užívání si prázdnin, dovolených. Tak co byste, kamarádi, řekli tomu, že byste s námi lovili moderní bobříky? Davide, pamatuješ třeba, jak se na táborech lovili bobříky hladu, mlčení a tak dále?
1: No jasná věc, tak jsem právě zvědavej, co moderního máme pro naše posluchače teď my.
0: No totiž dneska frčí úplně jiné zkoušky sebeovládání. Zkusit si třeba offline bobříka.
1: Mm-hmm.
0: Nebo bobříka pomalého hladu, to znamená týden bez fast foodu, žádný hranolky, žádný hambáče, křidílka a podobně. A nebo třeba co bobřík bez mobilu.
1: To jsou teda náročnější bobříky, než si je teda pamatuju z dětství.
0: Tam to bylo jednoduchý, že? Já bych třeba se to strašně ráda naučila a chtěla bych mít bobříka bez sociálních sítí.
1: Tak schválně, můžeš si dát výzvu pro příští týden.
0: Dám si takovou challenge, to si pak povíme. A jakýho bobříka byste si dali vy, popřemýšlejte, klidně nám o tom dejte vědět. My se mrkneme na cesty a dáme si další skvělou muziku. Hezké dobré ráno. Hit
2: Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
4: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
3: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: V Ternu nyní v akci. Nestlé cereálie. 400 gramů s aplikací Terno Trefa za 69,90. Nealko Velkopopovický kozel. Půl litru v plechu za 15,90. Ryze české Terno.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně. Pro doma.
9: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
10: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Zasáhly vás kroupy? CB Auto vám nabízí okamžitou opravu vašeho poškozeného vozu. CB Auto České Budějovice, Tábor a Český Krumlov. CBAuto.cz.
16: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP a ty na jednom místě.
17: Na jednom místě.
16: Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festiák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z jižních Čech hlásíte překážku v provozu na Jindřichohradecku v Třeboni v souběžné ulici. Probíhají práce na silnici, počítejte s omezením.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Dobré ráno. Čtvrteční snídaně šampionů s vámi Lea s Davidem. Co byste řekli, kamarádi, takové příjemné, osvobozující terapii venkem? Protože přesně tohle tady pro vás teď máme. Naše Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping vyhlásili a naordinovali vám všem takzvanou terapii venkem, vy už to určitě znáte. Tak my po vás chceme, abyste nám psali takové ty vzpomínky na dobu, kdy jste chodili rádi ven, kdy jste něco prožili, zažili. A tenhle týden chceme po vás historky na téma nejlepší výlet bacha v nejhorším počasí, jo? Což jsou takové ty vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. A ty nám píšete na web hitradio.cz stejně tak, jako to udělala Lenka. A dnešní příběh zní: zdolání nejvyššího vrcholu západních Tater Bystré. Výlet prověřil naši připravenost i vztah. Vystřídalo se tam čtveroročních období, léto na vrcholu vystřídala sněhová vánice, vánici větrná bouře s vysokými srážkami, které rozvodnily neškodný potůček. Ten jsme překonali polonazí za pomoci hozených trekových holí jednoho Slováka, ať nás nestrhne prout a jednoho Poláka. To se nám koukám i rýmuje. Vrátit se na vrchol nepřipadalo v úvahu, naštěstí běžně potok rozvodněný nebývá, kameny neklouzaly, pocitově mi ledová voda rvala nechty, kůži zaživa. Po překonání euforie, objímání, moře lásky a vděčnosti, až z toho i pršet přestalo a za zhruba 15 minut našeho odpočinku a pikniku nás dohnal jiný pár. Jejich způsob překonání ledové vody byl epický, svoji partnerku přenesl pán v náručí a obětoval se i s oblečením. Na můj významný pohled o důkazu hrdinství a nehynoucí lásky mi manžel sdělil, že dolů to mají ještě 8 kilometrů a budu mu muset příští 14 dní utírat sople a vařit čaj, že bych o to nestála. Tak přesně takovýhle příběh nám poslala posluchačka Lenka, tak Leni budeme držet palce, protože my vylosujeme zítra někoho z vás a ten dotyčný dostane voucher v hodnotě 7000 korun na for camping na nákup produktů značky Saleva. Tak to se vyplatí, ne? Tak nám pište vaše příběhy, kdo to ještě neudělal, máte jedinečnou možnost www.hitradio.cz a těšíme se na ty vaše historky.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší for camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.

0: První společná hodinka za námi, další před námi, mrkneme na zprávy a pokračujeme. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
4: Jsme mladí a neklidní.
5: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne?
8: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
9: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé v Příbrami.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
11: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek rozpočtu se dál prohlubuje. Na konci června dosáhl deficit státního

0: rozpočtu 183 miliard korun. To je čtvrtý nejhorší červnový výsledek od vzniku České republiky. Loni byl schodek ve stejnou dobu o zhruba 30 miliard nižší. Státu sice rostly příjmy, výdaje ale stoupaly ještě rychleji. Bouřky napáchaly škody po celém Česku, silný vítr lámal stromy, zatopil některé ulice a komplikoval železniční dopravu. Bez elektřiny se dočasně ocitly desítky tisíc domácností. Odpoledne byly nejnebezpečnější bouřky v Beskydech, na severní Moravě a ve Slezsku. V nemocnici navíc zůstává 5 dětí a 1 dospělý, které na táboře zasáhl blesk. Dovolená autem letos vyjde dráž, miliony Čechů po začátku prázdnin vyrážejí k moři, nejčastěji do Chorvatska a Itálie. Řidiči ale musí počítat s vyššími cenami pohonných hmot. Za zdražením stojí konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, který ovlivnil ceny ropy na světových trzích. Cesta na jih Evropy tak letos může rodinné rozpočty zatížit víc než v minulých letech, například v Chorvatsku je nafta o 6 korun dražší. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Žofínský prales v Novohradských horách má od včerejška větší ochranu. Ministerstvo životního prostředí rozšířilo jeho hranice a zpřísnilo pravidla pro kácení nebo pohyb mimo vyznačené trasy. Vyhláška se týká i Lipky u Vimperka, kde vzniká přírodní rezervace. Chrání podmáčené smrčiny a další cenná přírodní společenstva. Končím počasím, dneska na jihu čekáme polojasno bez přeháněk. Ty se o slovo přihlásí až na večer a do té doby naměříme mezi 22 a 25 stupni.
2: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavjezd.cz.
3: Dobré prázdninové ráno. Je pár minutek po 7, venku je léto v plném proudu. Někdo už vyráží na dovču, někdo do práce, někdo si právě užívá ten krásný pocit, že vlastně nemusí vůbec do školy, což je skvělý. Tak ať už máte před sebou pracovní den, výlet nebo jen takové to pomalejší letní ráno, tak my jsme rádi, že ho trávíte s námi. S vámi Lea a David. No a máme pro vás porci skvělé muziky, letní pohody, dobré nálady a taky na někoho z vás čeká rychlá pětka. Teď už Jonas Blue, Jack a Rise. Hezké ráno.
4: Hit Radio Faktor. We gonna rise till we fall. They say we got no future at all.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Tohle se hodně povedlo, to máme rádi. Vy to rádi posloucháte, s vámi Hit Radio, snídaně šampionů. Hezké, dobré ráno. A společně teď vyrazíme do St. Louis. Prosím vás, v St. Louis se totiž zbouřili vězni, protože nebyli spokojeni s kvalitou přístupu k Wi-Fi a nedostatečným časem mimo cely.
1: Já jsem byl v šoku, že vůbec mají vězni přístup na internet.
0: Teda. Že jo? Já si taky říkám, pane bože, jako jak se ta doba mění. Protože dřív se ve vězení bojovalo o cigarety nebo o to, kdo má třeba delší vycházku na dvoře.
1: A dneska si vězni budou vybírat vězení podle toho, jak tam je rychle internet. No, tak to jsme to dotáhli.
0: Dneska je to právě o tom stabilním signálu, která je drží v klidu při smyslech, že jo? Je to bizární, ale vlastně možná na druhou stranu bychom to mohli trošku pochopit, protože zkusme si my doma vypnout Wi-Fi na 23 hodin a uvidíme, jak rychle se náš partner, partnerka, my sami začneme bouřit, že jo?
1: Lepší být za mřížema s internetem asi.
0: Pojďme radši k muzice, tady nám to všechno perfektně šlape. Wrecking Ball Man anebo Dua Lipa Houdini právě teď. Hezké čtvrteční ráno.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Regan Bowman, hezké dobré ráno, 8:02, aktuální čas, posloucháte čtvrteční snídaní šampionů, s vámi Lea. A představte si, že světem se šíří nový trend a jmenuje se bromance, což vlastně znamená, že i striktně heterosexuální muži tráví čas raději se svým chlapským parťákem než s partnerkou. U nás holek je to asi normální, takový běžný, že jo, my jsme takový prostě holčičí, ale jak tak koukám, tak bromance asi letí a frčí, je to nový trend. Přátelský vztah s mužem je údajně naplňuje a žádné ženy, nebo nedej bože, dlouhodobé vztahy s ženami nechtějí a nepotřebují. Zajímavý. Podle mě to budou hlavně takoví ti, kteří pořád ještě bydlí u maminky, co?
1: Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Kit Kat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z jižních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu na trase z Písku na Plzeň, na průtahu Lnářů probíhají práce na silnici, počítejte s omezením.
2: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis-karlin.cz. Těšíme se na vás. Hit Radio Faktor.

0: Luis Capaldi, Survive, čtvrteční snídaně šampionů, Hit Radio s vámi, hezké dobré ráno. Ještě předtím, než si dáme rychlou pětku, kam můžete psát, chci soutěžit, je tady ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Naomi Osaka na Wimbledonu zaujala ještě dřív, než odehrála první míček. Japonská tenistka dorazila na kurt v bílém kimonu, kterým zároveň splnila přísný wimbledonský dress code a vzdala hold své kultuře. Její nástup okamžitě vzbudil velkou pozornost fanoušků i médií. Stát letos vybral na daních zhruba 790 miliard korun, meziročně o 5% více. Největším zdrojem příjmu zůstává DPH, které zaznamenalo i největší nárůst v absolutní částce. Přesně před 47 lety představila společnost Sony první Walkman a změnila způsob, jakým lidé poslouchají hudbu. Přenosný přehrávač měl dva sluchátkové výstupy, takže mohli poslouchat dva lidé najednou. Sony přitom původně očekávalo prodej jen 5000 kusů měsíčně, skutečný zájem byl ale 10x vyšší.
0: To je tak nádherná vzpomínka na Walkman. A když se zeptám svého 15-letého syna Niky, víš, co je to Walkman, tak mi tenkrát odpověděl, mami, to je nějaký chodící muž.
2: Jo, ten to takhle překládal. No zajímavostí je, že když my jsme byli malí a poslouchali jsme právě z Walkmanu nebo z Discmanu,
0: ano,
2: tak to byla úplná euforie. Člověk furt poslouchal ty stejné písnička, nebo hrálo se to. A dneska si můžeš vlastně pustit jakoukoliv hudbu světa chceš a už to prostě není takový.
0: Je to tak, mělo to svoje kouzlo, takže já dneska poprosím asi strejdu Google, aby mi našel nějaký bazár, kde si koupím Walkmana.
2: 47 let.
0: Rychlá pětka, chci soutěžit, pište právě teď. Dva vstupeny na Colors čekají na někoho z vás.

0: Dan Bárta on my head, hezké dobré ráno, 3 minutky po 7:30. Je to Rychlá pětka a my jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Na telefonu máme posluchačku Moniku, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Moni, odkud voláme?
2: Momentálně z Ostravy.
0: Prosím tě, stlum si nás tam trošku, ať tě dobře slyšíme. Máme tě s takovou ozvěnou.
2: Jo, už.
0: Teď to bude důležitý při těch odpovědích, protože my tady pro někoho z vás, možná to budeš právě ty, máme 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Tak jsi připravená, jdeme na to?
2: Jdeme na to.
0: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Řekni aspoň jedno zvíře, které žije v Austrálii.
2: Žirafa? Koala?
0: Tak, žirafa, koala, Davide, rozhodni. Co uznáme?
3: Já to asi uznám klidně.
0: Jo, dobře, tak jo. Pokračujeme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Při kolika stupních vaří voda?
2: 100 stupňů?
0: Ano, výborně, pokračujeme.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká řeka protéká Egyptem?
2: Nil?
0: Ano, výborně.
2: Super.
0: Skvělý, pokračujem.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaká barva je na semaforu pro stůj?
2: Červená.
0: Výborně. A poslední otázka. Moniko, které zvíře nemá chobot?
2: Třeba pes.
0: Je to
2: jo,
0: tvoje.
2: Jo.
0: Ty tam máš nějaký fanklub, viď?
2: Ano, pracovní.
0: No tak chceme slyšet tu radost, 2 čtyřdenní vstupenky.
2: Chceme slyšet radost.
0: S kým vyrazíš?
2: Syna vemu.
0: Syna vezmeš. Samozřejmě. Na Colors of Ostrava od Allegro, což je nejznámější nákupní platforma v Polsku.
2: Mm-hmm.
0: No tak máme radost, tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ty vstupenky poslat.
2: A moc děkuju.
0: No není zač, ty jsi byla skvělá, my děkujeme tobě.
2: Děkujem.
0: Jsi krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Přátelé, nevojte, zítra budeme pro někoho z vás mít další 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Tak buďte s námi.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Allegro tě přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, s vámi Lea a David. Hezké dobré ráno. Máme tady příběh, který napsal sám život. Možná citlivější povahy si teď zacpou uši, ty nejcitlivější pak už možná na furt. Protože co se nestalo, jo? V Arkansasu vytáhli klukovi z ucha 10-centimetrovou stonožku.
1: Pane
0: to nechcete. Prostě mu tam lezl, když spal. A já myslím, že si dneska půjdu koupit asi nějaké klapky na uši, na nos a vůbec na všechny důležité otvory, protože mě opravdu čeká za 14 dní spaní pod širákem na 2 dny. Tak se docela bojím, co mi tam
1: bude. Jsem zvědavý, co vytáhnou z tebe teda.
0: Radši nebudem komentovat.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: První krůčky bez rodičů, první přátelství a první velká dobrodružství. To vše a mnohem více zažijí děti v dětské skupině Mojné. Více informací na dsmojné.cz nebo na telefonu 603 206 233. Dětská skupina Mojné. Malé kroky k velkým zážitkům.
5: Osaka právě otevírá v nákupním centru Géčko. Nechte se zlákat vůní poctivého ramenu, čerstvým poké a specialitami japonské kuchyně, které vás vezmou na výlet plný chutí. Ať už máte chuť na rychlý oběd, lehkou večeři nebo něco, co jen tak někde neochutnáte. Osaka v Géčku. Přijďte ochutnat Japonsko.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní v jižních Čechách, zdá se, jezdíte bez nehod, což je moc dobře, nemáme hlášeny ani žádné jiné komplikace. Přejeme šťastnou cestu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 7 hodin 51 minut a na světě je další malý velký genius. Belgický chlapec totiž dokončil už v 8 letech. Slyšíte správně, v 8 letech střední školu, někomu z nás to trvá třeba do 25, co si budem do 30, a po prázdninách nastoupí na univerzitu. Chápeš to, Davide? V 8 letech dokončit střední?
1: No, nedokážu si to dost dobře představit, když si vzpomenu na sebe v 8 letech, tak to ještě teda určitě na střední nebylo. Každopádně podle mě ta střední škola je spíš o tom najít si kamarády na celý život. A jestli on je to má celý takhle v takovém zrychleném režimu, nevím, jestli to je úplně dobře.
0: Co bude dělat potom v pubertě? To už bude myslet na důchod asi. Každopádně jmenuje se Laurent a má podle rodičů IQ 145 a střední školu stihl za 2 roky. A dokonce chlapec se navíc vyjádřil, že jeho oblíbeným předmětem byla matematika.
1: Zajímavý. Tak no. Podle rodičů mám, ale já teda taky mnohem vyšší IQ, než ve skutečnosti mám. Takže tady z tu hodnotu bych úplně nebral vážně, 145.
0: Já znám jenom takový to, jak se říká, máš IQ houpacího koně.
1: Co jsi říkali tobě, jo?
0: Asi jo, když jsem byla malá, proto dělám rádiu. Každopádně, přátelé, hezké dobré ráno, posíláme další skvělou muziku. Tohle rozhodně v našem playlistu nemůže chybět. Je léto, 2. červenec, 4. ráno. Mějte parádní den a díky, že posloucháte.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Zasáhli vás kroupy? CB Auto vám nabízí okamžitou opravu vašeho poškozeného vozu. CB Auto České Budějovice, Tábor a Český Krumlov. CBAuto.cz.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na dětské tábory vyrážejí i hygienici. V Libereckém a Královéhradeckém kraji začaly kontroly letních táborů. Zaměří se hlavně na kvalitu stravování, pitnou vodu a celkové hygienické podmínky. Jen v těchto dvou krajích se během prázdnin vystřídá více než 13 000 dětí. Úřady chtějí zajistit, aby prožili léto bezpečně a bez zdravotních komplikací. Ebola v Kongu se šíří alarmujícím tempem, počet nakažených už překročil 1400 a nemoci podlehlo nejméně 440 lidí. Jen během jediného

0: dne přibyly desítky nových případů i úmrtí. Epidemie se zatím šíří ve třech provinciích, hrozí ale její rozšíření do dalších oblastí. Experti varují, že by mohlo jít o jednu z nejhorších epidemií eboli v historii. Tropické peklo v Česku končí. Po rekordně teplém víkendu dorazila studená fronta, která přinese citelné ochlazení. Teploty se v dalších dnech vrátí na hodnoty běžné pro léto. Přibude také oblačnosti a častější budou přehánky i déšť. Na začátku příštího týdne se navíc může ještě o něco ochladit. A teď už pojďme do regionu.
1: Léto na jihočeských památkách nebude jen o prohlídkách v papučích. Hrady a zámky lákají na koncerty, divadlo, večerní prohlídky i trochu netradiční zážitky. V Krumlově zazní jazz, Hluboká nabídne speciální prohlídky se Schwarzenberky, Červená lhota pohádkové léto a třeba Landštejn každou prázdninovou sobotu, ukázky dravců a taky sov. Jdeme na počasí, na jihu snad po včerejších bouřkách dneska bude klid, čekáme polojasno, občasné přehánky až na večer a denní maxima do 25 stupňů.
2: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavies.cz.
3: Hezké dobré ráno, 8:02, pokračujeme, nezastavujeme, jedeme dál, před námi spousty skvělých hitů, dobrá nálada, pozitivní energie, je čtvrtek, pro nás pracující je to takový malý pátek, víte co, hoďte dneska práci za hlavu, užívejte si té pohody, venku příjemně, báječně, léto v plném proudu, k tomu skvělá muzika, co víc si přát, jsme Hit Radio.
4: Hit Radio Faktor.

0: 9 minutek po 8, hezké dobré ráno a Česko dál hledá trenéra fotbalové reprezentace. Otázka je, kde najde statečného frajera, který to vezme po propadáku na mistrovství světa a s takovou vlastně pořádně blbou náladou v týmu, že Davide?
1: No je to tak, navíc těch trenérů samozřejmě není úplně neomezené množství. Nabízí se otázka, jestli nejít za nějakým zahraničním trenérem, ale na toho údajně nejsou peníze. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne.
0: Já si myslím, že možná všichni zkušení trenéři jsou teď zalezlí doma ve sklepě, aby je třeba Fotbalová asociace České republiky nenašla.
1: A naopak, ty, co tomu nejvíc rozumí, jsou v hospodě u piva, že jo?
0: Přesně tak, zvednout tuhle přichoreku z 50 milionářů, to vyžaduje někoho, kdo má prostě charisma i za tři generální manažery, ne?
1: Tak uvidíme, kdo to bude.
0: Tak držíme palce a jdeme hrát další skvělou muziku. Mějte hezký čtvrtek. I took the long road across the ocean.

0: Dasha Austin, hezké dobré ráno, minutku po čtvrt na devět. Posloucháte čtvrteční snídaní šampionů s vámi Lea a David. A taky je tu teď informace, která nás bude hodně, ale hodně zajímat. Protože, přátelé, kamarádi, pokud chcete větší výplatu, sexujte alespoň dvakrát týdně.
1: Aha.
0: No fakt. Podle řeckého výzkumu ti, kteří souloží dvakrát až třikrát týdně, tak vydělávají v průměru o 4,5% více než ti, co se milují méně často.
1: Úplně vidím ty pohledy na kolegy, kteří berou víc než my. Říkáte si, že jako je ďábel, jo?
0: Mě teď hlava jako počítá, víš? Okolik vlastně vyděláváme více nebo méně. Prostě jsme prý celkově spokojenější a dokonce podáváme lepší výkony v práci. Tak já bych řekla, že je to možná i takový další téma k zamyšlení pro naše šéfy, aby se nám potom neplížili těmi kanclíky, nepřisypávali do kafe afrodiziaka, anebo rovnou drcenou Viagru.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Zveme vás na otevírání léta již tuto neděli od 10 hodin na pláži Amenity Hotel and Resort Lipno. Nedělní program zahrnuje koncert zpěvačky Charlotte, bike trialovou show a workshop Tomáše Eibla, show a jízdy na flyboardu s Petrem Civínem a také jízdy v elektromobilech Mercedes-Benz od generálního partnera Saga Praha. A samozřejmě i bohatý program pro děti. Těšíme se na vás na pláži Amenity Lipno již tuto neděli od 10 hodin. Amenity.cz.
6: Osaka právě otevírá v nákupním centru Géčko. Nechte se zlákat vůní poctivého ramenu, čerstvým poké a specialitami japonské kuchyně, které vás vezmou na výlet plný chutí. Ať už máte chuť na rychlý oběd, lehkou večeři nebo něco, co jen tak někde neochutnáte. Osaka v Géčku. Přijďte ochutnat Japonsko.
7: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Prachaticku, na průtahu Horní Vltavice probíhají stavební práce, provoz je na místě řízen, kyvadlově semafory, rozhodně to tam moc nehoňte.
2: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis-karlin.cz. Těšíme se na vás.
3: Hit Radio Faktor.

0: Leony Faded Love, hraní update s Davidem právě teď. Hraní
1: update. Ve Wimbledonu bude dnes o postup do třetího kola bojovat 5 českých tenistů. Na kurtech All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Čeští fanoušci tak budou mít v Londýně opět velmi početné zastoupení. Donald Trump podle finančního přiznání vydělal v prvním roce po návratu do Bílého domu nejméně 2 miliardy dolarů. To je v přepočtu zhruba 46 miliard korun a výrazně více než o rok dříve, a to především obchodováním s kryptoměnami. Změnu práce letos zvažovala více než čtvrtina zaměstnanců. Hlavním důvodem jsou podle průzkumu peníze. Na nespokojené finanční podmínky si stěžuje více než polovina lidí. Dalšími častými důvody jsou špatná atmosféra na pracovišti a nespokojenost s vedením firmy.
0: Jo, to se asi děje, já to slýchávám i ve svém okolí, ale pokud jde třeba o nás dva, tak poslouchají i naši šéfové, majitelé, kolegové, tak my to tady milujeme, protože rádio je láska.
1: Hele, finančně super, skvělá atmosféra na pracovišti a spokojenost s vedením firmy.
0: Takže prosím vás, pokud nejste spokojeni, pojďte dělat k nám do rádia. Troška toho roku, Nirvana právě teď. Mějte hezký čtvrtek a díky, že jste s námi.

0: Ram, pam, pam, hezké dobré ráno, 8 hodin 37 minut s vámi Lea, čtvrteční snídaně šampionů. Představte si, že Česko je 18. na světě v pořadí rozvodovosti. Celkem se u nás rozvede až 45% párů, říkají to jakýsi
1: vědci.
0: Jo, tak kdo ví, jak to je, ale pojďme se tím teda řídit, protože úplně nejhůř vlastně jsou na tom Španělé, takže jsme vlastně docela dopadli ještě dobře. Ve Španělsku se totiž rozpadne 85% manželství. Takže to je vlastně dobrý výsledek, protože to znamená, že nadpoloviční většina lidí má pořád svatou trpělivost. Dokonce ve Španělsku, tam se dá vlastně považovat házení kyticí za házení takovou časovou bombou, co si budem, nebo časovanou bombou, ne časovou. Ale ať máme taky hezké story, tak chceme slyšet vaše hezké příběhy. Jak vám to s ex-partnerem po rozvodu hezky klape? Já si myslím, že já jsem toho i takovým ukazem důkazem, protože my jsme rozvedeni asi 14 let, ale jako rodiče našeho syna fungujeme skvěle a myslím si, že nejsem sama, protože i ve svém okolí mám pár přátel, kteří po rozvodu si snad rozumí ještě lépe, ale hlavně po té kamarádské a rodičovské stránce. Tak dejte vědět a my za chvilku budeme mluvit o té největší svatbě tohoto roku, která 100% dobře dopadne. Počkejte si na to. A teď si pojďme hodit trošku bokem doprava, bokem doleva, protože je léto, 2. červenec, opalovačky, koupačky, grilovačky, slíkačky, prostě užívání si toho léta. Kauma, Lambada. Třeba kdybyste chtěli slyšet tyhle songy 90. let, dejte si naše Hit Radio 90, protože já osobně ho miluju. Naladíte přes web nebo aplikaci Radia CZ a taky v dabovém vysílání v autech.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
5: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráči, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
8: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
5: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé v Příbrami.
9: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
10: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
11: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
10: To je Nahoru Resort Monínec.
11: Dětský program.
10: Letní kino.
11: Nová bobová dráha.
10: A hvězdné čtvrtky.
11: O prázdninách vystoupí
10: Petr Kolář,
11: Jakub Machulda,
10: Hypochondr
11: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
10: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
12: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: A teď ta svatba, o které jsem mluvila. Taylor Swift se nejspíš zítra vdává. Veselkama se má konat v New Yorku v Madison Square Garden a už teď vypadá jako taková velká kombinace Super Bowlu. Met Gala a únikové hry pro novináře, o tom žádná. A protože je to Taylor, tak fanoušci neřeší jen šaty a hosty, ale dokonce analyzují bedny s dekoracemi, barvu koberce a jestli vlastně zrcadlová koule není takový ten odkaz na její nový song. Normální svatba má harmonogram, co si budem povídat, ale Taylorina svatba je prostě jedno velké veřejné tajemství. Oficiálně, ale nikdo nic neví. Jen to, že nám pozvánka na Hit Radio pořád ještě nepřišla a jsem tak trošku zvědavá, jak nás tam tak narychlo dostanou. Každopádně, jestli se to uskuteční, držíme palce, je to svatba roku, tak ať to vydrží co nejdýl.
1: Hit Radio Faktor.

Zion, Sia, Dusk Till Dawn, Hit Radio a náš společný čas je pomalinku u konce, takže děkuju za veškerou vaši aktivitu, byli jste naprosto skvělí. Zítra zase v 6 hodin ráno na značkách, máme toho pro vás připraveno spousty, pokud možno zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Radia. O zábavu postaráno, o skvělou muziku, pozitivní energii, však už to znáte. Díky za to, že vás máme a zítra čau. Ode mě ještě Topic a taky Teddy Swims a jeho Bad Dreams. Já doufám, že vy budete mít jenom krásné sny. Přejte si něco hezkého, ono se to určitě splní. A hlavně užívejte si toho dnešního dne. A zítra čau.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, těch komplikací je aktuálně celá řada. Začneme v Hluboké nad Vltavou, ulice Karla Čapka, kde se srazily dvě dodávky na místě složky IZS. Silnice 20 hlásí dopravní nehodu u obce Malovice, je tam osobák mimo komunikaci. Na místě policie a taky hasiči zdržení zhruba do 10 minut. Ještě se přesuneme na Jindřichohradecko, silnice 23 u Jarošova nad Nežárkou. I tam je vážná dopravní nehoda, u které zasahují složky IZS. No teda, je toho poměrně dost, tak prosím vás opatrně na těch silnicích a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis.karlin.cz. Těšíme se na vás.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů. V neděli se pak na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Plzeň a Západočeská univerzita chtějí v září podepsat memorandum o stavbách sportovní haly a bazénu. Obojí asi za 1,2 miliardy korun. Město je chce vybudovat z obou stran fakulty aplikovaných věd. Tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartůňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Krejčíková zdolala nasazenou pětku Rusku Andrejevovou a utká se s Bartůňkovou, která porazila Krajanku Siniakovou. Muchová uspěla po výhře nad Číňankou Chang Shuai.
5: Fotbalový servis.
8: Belgičtí fotbalisté po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Senegal 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále. Africký tým přitom vedl až do 86. minuty o 2 branky. Dále jde i Anglie, která otočila zápas s Kongem a vyhrála 2-1. V osmifinále pak jsou i Spojené státy po výhře 2-0 nad

0: Bosnou a Hercegovinou. Po Kanadě a Mexiku tak postoupila do osmifinále i třetí pořadatelská země.
1: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavjezd.cz.
2: Dnešek bude jako stvořený na pobyt venku. Čeká nás převážně polojasná obloha, jen výjimečně se může objevit krátká přeháňka. Odpolední teploty vystoupají na příjemných 22 až 25 stupňů.
3: Hit Radio Faktor.
2: Hezké dopoledne všem na jihu Čech, zdraví vás Matyáš, jak slyšíte sami, počasí dneska super a do karet nám hraje i fakt, že už máme čtvrtek. Dneska nás čeká spousta pozvánek, dozvíte se kam vyrazit. Naopak se dozvíte, proč nechodit do Prachatic na vyhlídkovou věž kostela svatého Jakuba. A mám pro vás taky spoustu skvělých hitů. Za chvilku Rihanna a rozjedeme to se skupinou Linkin Park.

a Hit Radio Faktor. Čtvrtek 2. července a dneska světový den UFO. To znamená, že svátek mají všichni ufouni, ET, vetřelci, marťani. No ale víte, proč se světový den UFO slaví právě dnes 2. července? Ona se k tomu váže jedna zajímavá historka, jeden příběh, který se odehrál v roce 1947. Tenkrát našel jeden farmář na ranči po velkém úderu do země úlovky kovu a plechu. A dodnes prý není známé nebo jasné, co se tenkrát přesně stalo, co to bylo. Armádní vědci se ale domnívají, že by se mohlo jednat o létající talíř. Tak proto se slaví světový den UFO právě dnes, 2. července. No takhle, jestli nějakýho UFO znáte, potřeste mu chapadlem, tykadlem, žlázou, no prostě mu pogratulujte. Hit Radio Faktor s vámi a teď ryze festivalová kapela. Divokej byla plakala.

0: Lime Pain, Rita Ora, 9 hodin 23 minut. Už se taky těšíte na novou hokejovou sezónu? No, ještě pár týdnů si budete muset počkat. Každopádně kolem budějovického motoru se pořád něco děje. Nedávno jste vy, fanoušci, vybírali barvu dresu pro novou sezónu a teď rozhodujete o tom, jaké pivo z jednoho českobudějovického pivovaru poteče na čepu během domácích zápasů. Mrkněte na web hcmotor.cz, kde najdete podrobnosti a možnost hlasovat, jo? U nás poteče proud skvělé muziky, za chvilku Ella Henderson a taky Alvaro Soler.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 na Pražském Chodově za 9 741 220 korun. Rodinný dům v Bačkovicích u Třebíče za 1 990 000. Byt 4+1 v Myslejovicích u Prostějova za 4 472 000. Rodinný dům ve Vrbčanech u Kolína za 2 990 000. A rodinný dům v Hradci Králové za 5 milionů korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Zveme vás na otevírání léta již tuto neděli od 10 hodin na pláži Amenity Hotel and Resort Lipno. Nedělní program zahrnuje koncert zpěvačky Charlotte, bike trialovou show a workshop Tomáše Abla, show a jízdy na flyboardu s Petrem Civínem a také jízdy v elektromobilech Mercedes-Benz od generálního partnera Saga Praha. A samozřejmě i bohatý program pro děti. Těšíme se na vás na pláži Amenity Lipno již tuto neděli od 10 hodin. Amenity.cz.
4: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink a nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Rádio.

Ella Henderson a v pozadí taky Coolio. 9 hodin 32 minut, Hit Radio Faktor. Jestli se během léta chystáte do Prachatic na vyhlídkovou věž kostela svatého Jakuba, tak pozor, aktuálně máte smůlu. Věž je totiž dočasně zavřená, ne kvůli opravám nebo rekonstrukci, ale kvůli netopírům. Kolonie chráněných netopírů velkých si totiž vybrala místo přímo na trase komentovaných prohlídek a proto odborníci rozhodli, že teď mají přednost oni. Ono je to vlastně dobrá zpráva. Znamená to, že kostel nabízí netopírům ideální a bezpečné podmínky. Kdy se věž znovu otevře, zatím není jasné, ale výhled teď musí chvíli počkat. Přednost má příroda. U nás mají přednost vždycky hity, za chvilku Poetika a teď skupina Green Day. Tady to máte.

0: blízko, tak všechno má.
1: Hit Radio Faktor a Poetika. Pamatujete si, co se dělo před 15 lety? Tenisoví fanoušci si dost možná vybaví jeden z nejslavnějších okamžiků českého sportu. Právě 2. července 2011 Petra Kvitová poprvé ovládla Wimbledon. Ten aktuálně probíhá, dneska máme ve hře hned několik českých želízek v ohni. Hrají pánové Lehečka a Menšík a z žen se dneska představí Marie Bousková, Karolína Plíšková a Linda Nosková. Tak všem držíme palce.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
3: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý Balakryl Uni už od 239 korun.
4: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
3: Super, a Balakrylem natřeme futra.
4: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Osaka právě otevírá v nákupním centru Géčko. Nechte se zlákat vůní poctivého ramenu, čerstvým poké a specialitami japonské kuchyně, které vás vezmou na výlet plný chutí. Ať už máte chuť na rychlý oběd, lehkou večeři nebo něco, co jen tak někde neochutnáte. Osaka v Géčku. Přijďte ochutnat Japonsko.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: 801.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Zasáhly vás kroupy? CB Auto vám nabízí okamžitou opravu vašeho poškozeného vozu. CB Auto České Budějovice, Tábor a Český Krumlov. CBAuto.cz.
3: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDS, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ides.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDS, karta IDS nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ides.info. IDS, jedna jízdenka pro celý kraj.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot dnes opět stouply. Benzín zdražil na 40 korun a 64 haléřů za litr. Litr nafty pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 630 korun a 74 haléřů. Vláda v pondělí regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Rajský dvůr bývalého minorického kláštera z poloviny 14. století v Jindřichově Hradci se dočkal obnovy. Lidé ho mohou navštívit o prázdninových víkendech mezi 13. a 16. hodinou zdarma. Rekonstrukce historického prostoru si vyžádala 1,3 milionu korun. Popáleniny jsou v létě častým úrazem, patří zároveň mezi nejzávažnější poranění, která ohrožují děti i dospělé. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
7: Popáleniny si vloni vyžádali pobyt v nemocnici několika stovek klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Skoro polovina případů se týkala dětí. Častěji se přitom jednalo o chlapce. U dětí převládají popáleniny z opaření, u dospělých pak dominují úrazy plamenem.
6: Často se jedná o případy, které jsou v létě spojené s grilováním nebo pobytem u otevřeného ohně. No a hokejový brankář Vítek Vaněček bude od nové sezóny NHL hájit barvy New Yorku Islanders. S klubem podepsal loňský vítěz Stanley Cupu s Floridou jako nechráněný volný hráč roční kontrakt. Uplynulý ročník strávil v Utahu.
8: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavjezd.cz.
9: Po včerejším počasí máme dobrou zprávu, dnešek přinese převážně polojasno, déšť se objeví jen ojediněle a teploty se zastaví mezi 22 a 25 stupni. Ideální letní den. A jestli ještě nevíte, kam o víkendu vyrazit, ten víkend bude mimochodem prodloužený, tak v této hodině zazní spousta tipů. Počkejte si na to.

Pokud si tenhle hit pamatujete, tak víte, jak vypadal život bez mobilů a sociálních sítí. Eagle Eye Cherry a Safe Tonight, 90 jak vyšitá. Hit Radio Faktor s vámi. Já teď přicházím s jedním fíglem, nebo chcete-li fintou, jak co nejrychleji vychladit pivo. Rada, která se vám během léta může hodit, tak samozřejmě kromě ledničky nebo populárního 7. schodu. Můžete použít trik, který vám pivo schladí během 10 minut. Potřebujete k tomu jen obyčejný led a obyčejnou sůl. Ten postup je jednoduchý. Pivo vložíte do kbelíku s ledem a následně led zasypete solí. Během tohoto pokusu klesla teplota piva v plechovce z původních 22 stupňů na 2 stupně za pouhých 10 minut. To je neuvěřitelný. Kam se hrabe mrazák? Tak vyzkoušejte, uvidíte sami a nemáte zač. 10 hodin 12 minut, Dermot Kennedy právě teď.

0: Hit, který 100% přispěl k lepší letní atmosféře. J.P. Cooper. Ráno, káva, cesta do práce a Hydrádio Faktor. A právě tahle obyčejná ranní rutina vám může přinést jeden z nejlepších hudebních zážitků léta. Ve snídaní šampionů totiž soutěžíme tento týden o 2 čtyřdenní vstupinky na Colors of Ostrava. Festival, kde letos vystoupí třeba 21 Pilots, tedy Swims, LP nebo Moby. Stačí nás poslouchat mezi 7 a 8, poslat SMS a zapojit se do rychlé pětky. 5 jednoduchých otázek, ale času na odpověď méně a méně. Když uspějete, můžete se těšit na několik dní skvělé hudby, samozřejmě jedinečnou festivalovou atmosféru.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: První krůčky bez rodičů, první přátelství a první velká dobrodružství. To vše a mnohem více zažijí děti v dětské skupině Mojné. Více informací na dsmojné.cz nebo na telefonu 603 206 233. Dětská skupina Mojné. Malé kroky k velkým zážitkům.
5: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova Koruna za 22,90. Penny.
6: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
8: Matracezahubičku.cz.
6: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus, a pokud stejně jako já milujete rockový balady, tak za chvilku si přijdete na své. Budou Cranberries a song When You're Gone. Kam vyrazit? Jestli ještě nemáte program na půlku července, tak zbystřete. V Želči u Tábora se 17. a 18. července uskuteční historicky největší Food Fest. Nabídne hned 4 hudební stage a celkem 44 interpretů. Namátkou třeba Tři sestry, Olympic, Ben Cristoval, Harley nebo Pokáč. Festival ale není jen o muzice, připravena bude i velká gastrozóna, program pro děti a fotbalový turnaj. V prodeji je aktuálně poslední vlna vstupenek, takže pokud chcete být u toho, dlouho neotálejte. A pořádná dávka hospodského roku rozezní už pondělí 6. července po Střižinskou zahradu v Hluboké nad Vltavou. Od 6:30 večer tam vystoupí legendární Tři sestry. Čeká vás letní koncert pod širým nebem, pivo z místního pivovaru a atmosféra, která prázdninám prostě patří. Vstupenky jsou stále v prodeji.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Teď se vám musela zamotat hlava, točili jsme se dokola. Kapela Mirai, 10 hodin 39 minut a Hydrario Faktor. Každý máme něco, bez čeho pro nás léto není létem. Přesně takové letní nezbytnosti aktuálně stavíme proti sobě. Léto je plné věcí, bez kterých si ho neumíme ani představit. A právě ty jsme poslali do velkého souboje. Vaše hlasy rozhodly o tom, že do zítřejšího finále postoupily tyto věci. Meloun a bazén. Čekali jste to? Tak pojďte rozhodnout o vítězi, buď to bude meloun nebo bazén. Hlasujete až do zítřka na Instagramu Hydrária Faktor, a to přímo ve storíčku.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: V Ternu nyní v akci. Nestlé cereálie. 400 gramů s aplikací Terno Trefa za 69,90. Nealko Velkopopovický kozel. Půl litru v plechu za 15,90. Ryze české Terno.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
5: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
5: A sousedi?
4: Už se hlásí.
5: To zní hezky.
6: Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
8: Zábava, vlny, tobogány.
9: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
16: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
17: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
18: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
17: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
18: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
17: Maitreya. Inspirace srdcem.
19: Zasáhly vás kroupy? CB Auto vám nabízí okamžitou opravu vašeho poškozeného vozu. CB Auto České Budějovice, Tábor a Český Krumlov. CBAuto.cz.
20: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
21: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
20: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisknu levně CZ.
22: Náplně hned.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
23: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě.
24: Na jednom místě.
23: Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hydrádiu.
2: Hydrádio Faktor.
25: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou pánové Arcity, Adam Levin. Za minutu 11 hodin jdeme se podívat na silnice. Už od rána jsou na jihočeských silnicích komplikace, mimochodem nejlepší dopravní servis na jihu Čech, zdravíme za volant. Silnice 122 v obci Jistebnice, pozor si tam dejte na zvířata. Trasa Plzeň České Budějovice, 155. kilometr, dvě havarovaná vozidla a vidím tady nehodu také v Plané nad Lužnicí, ulice Průmyslová, i tam byste měli zbystřit a projíždět s vysokou opatrností, koukám, že je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Díky i za vaše informace, které můžete volat na 800 800 101.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ceny dálničních známek s velkou pravděpodobností neporostou. To teď řeší sněmovna. Kolik budou kupóny stát, jestli zákon vejde v platnost, řekne za ministerstvo dopravy Filip Mendelský.
8: Roční dálniční známka by měla stát 2570 korun, 30-denní dálniční známka 480 korun, 10-denní dálniční známka 300 korun a jednodenní dálniční známka 230 korun.
7: Změna by se měla projevit od 1. ledna 2027. Stát v prvním pololetí vybral na daních přes 789 miliard korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo o 5%. Vyplývá to z dat, která zveřejnilo ministerstvo financí. Chebu a Sokolova opět pojedou na mezinárodní filmový festival v Karlových Varech autobusy. Odpoledne přepraví návštěvníky festivalu až k hotelu Termál. V noci pojedou nazpět. Budou zdarma. Držitelé festivalových pasů mají zdarma i cestu běžnou městskou hromadnou dopravou. No a ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola pět českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Tak všem držíme palce.
9: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavjezd.cz.
0: Převládat bude dneska polojasno, přehaňka se ukáže jen výjimečně a teploměry odpoledne naměří 22 až 25. Takže deštník si klidně vezměte sebou, pro jistotu, ale nejspíš zůstane celý den zavřený.
5: Hit Radio Faktor.
0: Poslední hodina dnešního dopoledne je tady a my jsme rádi, že nás ladíte a že jste s námi. Ostatně hrajeme vaše oblíbené hity. Teď Thunder.

0: Všímejte si, že tohle je hit, který nikdy nepřestane bavit. Takových hitů moc není. Cyril Stablin. Asi jste už někdy slyšeli moderátora, jak vstup začíná větou "Američtí vědci zjistili, že..." Já teda musím říct, že jsem rád za svou práci, jsem spokojený, že dělám v rádiu, ale jestli si můžu vybrat, tak v příštím životě chci být právě vědcem. Vědci po celém světě zjišťují nejrůznější blbosti a ještě za to berou prachy. Představte si, že vědci zkoumali třeba i to, jestli datla bolí hlava, nebo jestli by žába uměla lítat. Prostě totální blbosti. Mimochodem, ten datel, ten údajně udělá za den 12 000 úderů. K čemu je to dobrý vědět, nevím, ale až půjdete do hospody, nebo až budete o víkendu sedět se sousedy a grilovat, tak můžete nahodit téma a zamachrovat. Já mám pro vás další hit. Z jižních Čech teď vyrážíme do Vrchlabí.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí.

0: tohle byl na Hydrádiu Faktor Pitbull společně se zpěvačkou Kešou. A vy si začněte leštit plešku, protože tenhle populární americký reper přijede už 26. července do pražských Letňan, kde vystoupí přímo pod širým nebem. Pokud máte vstupenky, tak vám tuhle tu show upřímně závidím. To ani u nás v Českých Budějovicích nemáme o koncerty nouze. Pokračují třeba Muzy na vodě. Pravda, včera koncert předčasně ukončilo počasí. Stalo se tak po 20 letech, ale dneska už to vypadá o něco lépe. Má být hezky a večer vystoupí na soutoku řeky Malše a Vltava Daša a Pajky Pajk Quintet. Tak se přijďte podívat.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
5: Zveme vás na otevírání léta již tuto neděli od 10 hodin na pláži Amenity Hotel and Resort Lipno. Nedělní program zahrnuje koncert zpěvačky Charlotte, bike trialovou show a workshop Tomáše Eibla, show a jízdy na flyboardu s Petrem Civínem a také jízdy v elektromobilech Mercedes-Benz od generálního partnera Saga Praha. A samozřejmě i bohatý program pro děti. Těšíme se na vás na pláži Amenity Lipno již tuto neděli od 10 hodin. Amenity.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
7: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

I během léta vám hrajeme hity, za námi právě teď Nico Santos. Představte si, že naspíváte píseň o bolestivém rozchodu a pak ji několik let zpíváte každý večer na pódiu společně s člověkem, o kterém je. To musí být emočně hodně náročný. Přesně to zažívali zpěvačka Gwen Stefani a baskytarista Tony z kapely No Dub při hitu Don't Speak. Gwen Stefani tu písničku přepsala poté, co se po 7 letech rozešli. Ono původně šlo o milostnou píseň, ale až rozchod z ní udělal slavnou baladu. My si ji právě teďka zahrajeme a berte to prosím vás jako pozvánku na čtvrteční srdcovky, které začnou hned po zprávách ve 12 hodin. Tak tady jsou No Dub a Don't Speak.

0: Rose a Bruno Mars, já se přiznám, že tenhle ten hit miluju. Akorát se bojím, že ho budou chtít pouštět děti pořád dokola cestou do Chorvatska. Hit Radio Faktor s vámi ve 12 hodin čtvrteční srdcovky, ve kterých tentokrát zavzpomínáme na legendárního pilota Formule 1 Michaela Schumachera. Jo, tak tenhle ten hit uslyšíte hned po zprávách, tak se připravte na pořádnou jízdu. Já vám přeju hezký zbytek dne a zítra v 9 zase ahoj!
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
7: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
6: To je Nahoru Resort Monínec.
7: Dětský program.
6: Letní kino.
7: Nová bobová dráha.
6: A hvězdné čtvrtky.
7: O prázdninách vystoupí
6: Petr Kolář,
7: Jakub Machulda,
6: Hypochondr
7: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
6: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
8: Osaka právě otevírá v nákupním centru Géčko. Nechte se zlákat vůní poctivého ramenu, čerstvým poké a specialitami japonské kuchyně, které vás vezmou na výlet plný chutí. Ať už máte chuť na rychlý oběd, lehkou večeři nebo něco, co jen tak někde neochutnáte. Osaka v Géčku. Přijďte ochutnat Japonsko.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst let.
10: Hit Radio Faktor.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně v Plané nad Lužnicí na Průmyslové ulici. Kousek od Madety se potkal osobák s náklaďákem. Nehoda blokuje pravý jízdní pruh. Jezdí se tu Kyvadlově, tak pozore na to váš kastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovor.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
4: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Po sérii dní s extrémními teplotami a silnými bouřkami nás čeká klidnější počasí. Do soboty převážně slunečno a denní teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů. V neděli se pak na většině území vyskytnou slabé přehánky, pouze výjimečně také bouřky. Vlna veder přinesla Česku také nový teplotní rekord, absolutní maximum. Teploty vzduchu je potvrzeno 41,9 stupně. Kde a kdy byla tato hodnota naměřená, rekapituluje mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
5: Tato rekordní hodnota byla naměřena v neděli 28. června na stanici Doksany v Ústeckém kraji. Padl tak dosavadní český rekord z roku 2012 a nová hodnota je dokonce o 0,2 stupně Celsia vyšší, než činí historický rekord Německa.
4: Výjimečné je také to, že tyto rekordní teploty byly naměřeny už v červnu. Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola pět českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Teď ještě pohled k nám.
6: Ve Strakonicích se při práci na zahradě ukázalo, že někdy je lepší sáhnout po telefonu než po lopatě. Dělník našel předmět připomínající starou munici. S granátem nemanipuloval a zavolal policii. Pyrotechnik potvrdil, že šlo o dělostřelecký granát z druhé světové války, odvezl ho k odborné likvidaci.
7: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavjezd.cz.
6: Na jihu Čech převládá polojasno a stupnice teploměrů se šplhají přes 20, zastaví se na 25 a pršet má až v noci na pátek.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. I dneska to máme nabité těmi nejlepšími hity. Na některé jste možná zapomněli, některé nemůžete dostat z hlavy. Baby D, Justin Timberlake, Guns N' Roses, taky Lana Del Rey. No, jdeme na to.
0: Hit Radio Faktor.
1: Aha, slyšíte správně. Hned první song, Formula. A DJ Visage. Ano, takhle startujeme poledne, tak se pojďte trochu hýbat. A hlavně si to užijte, tohle je první dnešní srdcovka. Schumacher.

0: Skutečné zvuky formulí. Je to tak, oslava Formule 1 na Hit Rádiu jako první dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jako další srdcovka nás dneska čeká Lana Del Rey a její Summertime Sadness. Příběh lásky, ale i taky nešťastné lásky. To všechno v jednom létě. Možná jste to taky někdy zažili. Tenhle song vydala v roce 2012. Mimochodem zajímavý je, že největší popularitu mu přinesl remix, který stvořil Cedric Gervais. Ano, ten dostal Lana Del Rey do všech klubů po světě a zvedl tomuhle songu extrémně popularitu. My si jako dnešní druhou srdcovku dáme ale tu původní verzi. Lana Del Rey a její melancholický hlas. Summertime Sadness jako jedna z nejstreamovanějších písní historie. Jdeme na to.

0: Guns N' Roses, Live and Let Die. Posloucháte Hit Radio, další dnešní srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Mimochodem, původně tuhle skladbu napsal člen Beatles Paul McCartney se svojí ženou Lindou v roce 73, a to pro film s Jamesem Bondem s názvem Žít a nechat zemřít. No a Guns N' Roses tomu pak dodali trošičku ostřejší zvuk. Další srdcovka, další song má na svědomí Justin Timberlake, Cry Me a River. Je to obecně považovan jako nejlepší rozchodovej song ever. No a byl napsaný pro Britney Spears. Tam mu potom jako odpověď a prosbu o odpuštění napsala a vydala song Every Time. Jo, lidský dramata někdy přináší skvělý songy. Další dnešní srdcovka, Justin Timberlake, Cry Me a River.

0: Baby D, Let Me Be Your Fantasy. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A ano, tohle byla další dnešní srdcovka. Skladba, která byla v 90. obrovským hitem i na českých diskotékách. Je to tak, dočkala se desítek dalších remixů. Nejúspěšnější byl asi ten z roku 2000 od garážové skupiny Trick or Treat. A rozhodně vy, co si dobu 90. na diskotékách pamatujete, rozhodně jste ji tam slyšeli. To byla téměř poslední srdcovka. Ještě je čas na tu vaši. Je to tak. Ano, už za chvíli si dáme jednu z vašich srdcovek. Právě teď je tak ten čas, abyste mi napsali na 777-937-777, jakou srdcovku máte vy a hlavně proč. Může to být to, že vám prostě jenom vždycky zvedne náladu, může to být nějaká dávná vzpomínka, cokoliv. Tak pojďte, napište, jaká je vaše srdcovka. Do té doby Hozier nebo taky Hunter X.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Zveme vás na otevírání léta již tuto neděli od 10 hodin na pláži Amenity Hotel and Resort Lipno. Nedělní program zahrnuje koncert zpěvačky Charlotte, bike trialovou show a workshop Tomáše Abla, show a jízdy na flyboardu s Petrem Civínem a také jízdy v elektromobilech Mercedes-Benz od generálního partnera Saga Praha. A samozřejmě i bohatý program pro děti. Těšíme se na vás na pláži Amenity Lipno již tuto neděli od 10 hodin. Amenity.cz.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alžír, právě teď Féteru Hit Rádia City přeju krásné odpoledne vám všem, dobrou chuť, pokud právě obědváte, a je to tady.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Ano, čas na vaší srdcovku. Je to vždycky hrozně těžký vybrat jenom jednu, jo, takže se omlouvám všem, kterým nesplním přání, ale vybrala jsem přání Verči z Bystřice pod Hostýnem. Ta píše, moje srdcovka je Is It Love od 24/7. Je to moje pubertální mládí. Tak prosím vás, dáme si 24/7, ale máte jediný úkol. Všichni si pojďte na chvíli vzpomenout a tak trochu se přenést do svého pubertálního mládí. To bude jízda. Is it love?

0: Tohle jsou Krištof a Dominik Aládža, Půlnoční hřích. Posloucháte Hit Radio. Máme tady dneska zajímavé výročí, prosím vás. Tohoto dne, 2. července v roce 1843, spadl v Charlestonu během velmi silné bouře z nebe krokodýl. Ano, opravdu, jsou o tom dochované zprávy. Tak jenom, ať už u vás teď padá cokoliv z nebe, jo, tak myslím si, že můžeme být rádi, že to nejsou krokodýly. Od nás za chvíli další hity One Republic, Benson Boone nebo Miles Smith.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia jogurt 4x120 gramů v Bila klubu za 39,90 a Gianna tuňákový salát při koupi od 2 kusů za 28,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
7: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
9: Zasáhly vás kroupy? CB Auto vám nabízí okamžitou opravu vašeho poškozeného vozu. CB Auto České Budějovice, Tábor a Český Krumlov. CBAuto.cz.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
11: 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festiák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: dance, we can dance all night.
1: Miles Schmidt na Hit Radio těsně před 13. Za chvíli Jesse J nebo Calvin Harris, teď už aktuální doprava.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozor na Písecku, ve Chlaponicích se vyšetřuje odpolední srážka.

0: i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Osaka právě otevírá v nákupním centru Géčko. Nechte se zlákat vůní poctivého ramenu, čerstvým poké a specialitami japonské kuchyně, které vás vezmou na výlet plný chutí. Ať už máte chuť na rychlý oběd, lehkou večeři nebo něco, co jen tak někde neochutnáte. Osaka v Géčku. Přijďte ochutnat Japonsko.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Obchody stále prodávají alkohol a cigarety mladistvým. Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí podnikla bezmála 1700 kontrol. Pokračuje mluvčí úřadu František Kotrba.
7: Z toho 721 kontrola, to znamená téměř polovina, byla se zjištěním. Při 207 kontrolních nákupech jsme spolupracovali s figuranty mladšími 18 let.
6: V prvním čtvrtletí obchodní inspekce uložila pokuty za 15,5 milionu korun. Na ministerstvo spravedlnosti přešlo v souvislosti s přesunem agent z úřadu vlády 16 zaměstnanců na tabulková místa. Dalších 11 úředníků bude pracovat na dohodu. 7 zaměstnanců nepřešlo. Ze Strakovy akademie se na ministerstvo přesunula problematika lidských práv, občanské společnosti a rovnosti žen a mužů. Prodej elektromobilů dosáhl v červnu nového maxima. Češi nových aut na elektrický pohon koupili přes 2150 a překonali tak dosud rekordní letošní duben, kdy šlo zhruba o 1700 aut. Podíl elektromobilů na celkovém prodeji aut v Česku ale stále zaostává za zeměmi Evropské unie. Teď se ještě podíváme k nám.
8: Krátký výlet na svobodu skončil. Vězeň, který v úterý dopoledne dne odešel z nestřeženého pracoviště poblíž centra Českých Budějovic, je zpátky za mřížemi. Policie po něm vyhlásila pátrání a požádala o pomoci veřejnost. Muže se podařilo najít za necelých 24 hodin.
9: Navštívte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavies.cz.
8: Jdeme na počasí, dneska se na jihu přeháněk bát nemusíme, dorazí prý až po setmění a během odpoledne naměříme do 25 stupňů.
10: Krásné odpoledne, 3 minuty po 13. hodině, doufám, že máte krásný čtvrtek, víkend za rohem a k tomu ty nejlepší hity, teď Calvin Harris.

Ano, David, Born with a Broken Heart, posloucháte Hit Radio. Mám pro vás motivaci, proč teď hned odejít z práce za svojí drahou polovičkou domů a oddávat se krásným věcem. Protože pokud chcete větší výplatu, měli byste údajně provozovat hrátky aspoň dvakrát týdně. Fakt? Podle řeckého výzkumu, ti, kteří soubloží dvakrát až třikrát týdně, vydělávají v průměru o 4,5% více, než ti, co se milují méně často. Já jenom doufám, že to není tím, že ty, co vydělávají víc, tak mají na základě toho víc toho sexu. Jo. Ale ne, řecký výzkum to říká takhle a Řekové jsou chytrý, že jo? Oni se hodně válej, odpočívají, spějí, takže tam to dává smysl. Údajně jste díky tomu celkově spokojenější a podáváte lepší výkony v práci. No tak pro vás velká motivace a pro vaše šéfy možná taky. Tak prosím vás, až vám šéf donese kafíčko, tak opatrně, aby v něm nebyla třeba Viagra. Další hity před námi, za chvíli Skript, Jeleni a teď už je tu Avicii.

0: Posloucháte Hit Radio, tady dohrávají Skript a jejich Superheroes a pozor, i dneska můžete vyhrávat. Po 14. hodině nás čeká nepopulární názor a i dneska jednoho z vás odměním právě za váš nepopulární názor herním voucherem v hodnotě 5000 korun do zábavního centra My House of Fun. Ano. Celý barák zábavy v centru Prahy. Jo. A to svoje si tam najde opravdu každý. Čekají tam na vás několik pater her. Fly Vista, což je jedinečný létající zážitek. Taky se vrátíte zpátky do historie. A to pomocí moderních technologií. Ano, i to se dá. Spousta atrakcí pro děti, teenagery i dospělé. To znamená, ať už půjdete s celou rodinou, nebo s přáteli, s partou, všichni si to užijete. Voucher na vás čeká opět dneska odpoledne po 14. hodině, tak si to nenechte ujít.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya, inspirace srdcem.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den,

0: to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
1: Dobré odpoledne, faktoráci. Zdraví vás Jana a už za chvíli se na vás těším. Konečně už i s Pájou, který se vrátil podle mě z nechutně dlouhý dovolený. A protože je dneska den UFO, tak se budeme bavit nejen o UFOnech, ale i o záhadách a všem, co si neumíme vysvětlit. Třeba kam nám mizí peníze. Startujeme už za chvíli.
0: Hit Radio Faktor.

0: The Edge of Glory a Lady Gaga, posloucháte Hit Radio. Máme na světě dalšího malého génia. Malý belgický chlapec, prosím vás, dokončil v 8 letech střední školu a po prázdninách nastupuje na univerzitu. Takový malý Sheldon Cooper. Malý Lauren má podle rodičů IQ 145. Střední školu stihl za 2 roky. No, jo, no, někdo prostě je dobrý. Co je teda za mě naprosto fascinující, a zkuste se přeptat svých 8letých dětí, jestli budou souhlasit. Mladík totiž prohlásil, že jeho nejoblíbenějším předmětem je matematika, protože je rozsáhlá, zahrnuje statistiku, geometrii, algebru. To je fantastický. To je, jako má pravdu naprostou, jen bych teda řekla, že většina z nás právě kvůli tomu matiku nesnáší. Co ale a určitě milujem, to je Avril Lavigne a dáme si ji už za chvilku.
1: V Ternu nyní v akci Nestlé cereálie 400 gramů s aplikací Ternotrefa za 69,90. Nealko velkopopovický kozel půl litru v plechu za 15,90. Ryze české Terno.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta, a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisku levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
18: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
19: Zasáhly vás kroupy? CB Auto vám nabízí okamžitou opravu vašeho poškozeného vozu. CB Auto České Budějovice, Tábor a Český Krumlov. CBauto.cz.
11: Hit Radio.
14: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
4: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: jsou skvělí. Eva Farná a Miraj společně na Hit Radio těsně před 14. hodinou. Za chvilku Imagine Dragons nebo Pink, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Odpolední provoz v krajském městě blokoval porouchaný osobák kousek od Mariánského. Teď už bychom místem měli projet bez výraznějšího zdržení. Blíží se ale odpolední špička. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
1: Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. Omezení potrvají do konce července. Případů svrabu je letos už více než 7100, o 40% více než loni za první pololetí. Hygienici zachytili nejvíce nemocných v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Svrab je kožní onemocnění, projevuje se intenzivním svěděním celého těla a červenými pupínky. Stovky hasičů dnes na jihu Francie stále bojují s několika požáry. Zásahy komplikuje silný vítr, sucho a vysoké teploty. Zásahy probíhají poblíž hranic se Španělskem a také severně od druhého největšího francouzského města Marseille. A teď ještě pohled k nám.
2: V táborské zoo mají nového chlupatého parťáka. Do největší mívalý skupiny v českých zoo přibylo mládě z Děčínska, které našli opuštěné u cesty. Sameček Ágia je už 18. mívalem v táboře. Zoo jako jediná v Česku smí tahle zvířata přijímat a starat se o ně.
3: Navštívte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavies.cb.cz.
2: Končím počasím, dneska by to šlo, naměříme do 25, až do večera vydrží polojasno, mraky a přehaňky dorazí hlavně během noci na zítra.
4: Krásné odpoledne, chvíli po 14. hodině s vámi stále Kateřina Pechová a za chvilku nás čeká nepopulární názor. Ale právě teď jsou tu Imagine Dragons a Bones.

0: Tohle je Pink v éteru Hit Rádia.
1: A je to tu. Slíbila jsem vám po 14. hodině jeden nepopulární názor. A mám ho. Je to takový názor, který možná naštve všechny rodiče s perfektně vyplněným prázdninovým kalendářem. Můj nepopulární názor je, že děti by se měly o prázdninách občas nudit. Ne trpět, ne být celé dny zavřené doma bez zájmu, ale prostě nudit. Koukat do stropu, vymyslet blbost, vzít klacek, udělat z něj meč, mikrofon nebo dálkový ovládání vesmíru. Pravdou je, že dnešní rodiče mají často pocit, že když dítěti nezařídí program, tak se lhali. Ale dítě není hotelový host s animačním programem, že jo? Naopak, když se začne nudit, tak mu v hlavě začne fungovat úplně jiný režim. Musí si samo říct, co budu dělat, s kým, jak. A to je skvělý. Je to skvělý trénink do života, protože pak v 35, když najednou jste třeba sami, tak se vám všechny tyhle věci v dobrém vrátí. Takže co myslíte? Je dětská nuda o prázdninách zdravá věc, nebo jenom elegantní výmluva rodičů, kteří už nemají sílu vymýšlet další výlet? Napište nám, kdy jste třeba nechali děti nudit se a co z toho vzniklo? 777 937 777. Souhlasíte s tím, že děti se mají o prázdninách občas nudit, nebo ne? Jeden z vás vyhraje voucher do House of Fun. No a teď už Metken a Begin.

Jennifer Lopez na Hit Radio. Upřímně vůbec jsem nečekala, že u tohle se pak zasměju. Řešíme tady nepopulární názor, děti by se měly o prázdninách taky nudit, aby rozvíjeli kreativitu, aby se sami naučili se zabavit. A vesměs to vypadá, že se na tom shodne. Monča píše, dobrý den, ano, děti by se měly nudit, protože pak zapojí svoji představivost a vždy vymyslí činnost, která je baví a vydrží u ní hrozně dlouho. Píše taky Pavel, za mě je to správný, když dětem nedáme nálož povinnosti a zábavy. Moje dcerky, když se nudí, tak jsou právě kreativní a vymýšlí ty nejúžasnější věci. A z té největší nudy vznikne ta největší zábava a sranda. Pak píše třeba Terka, taky nemám pro děti perfektně naplánované prázdniny, myslím, že opravdu si děti zaslouží se občas i nudit. Plány se od toho, aby se denně hodinově měnily a trocha nudy ještě nikoho nezabila. Pravda, pravda. Taky píše Lůca, určitě zdravá věc, samozřejmě se tam odráží to, kolik dětem je. My jsme to měli dost jiné, já osobně od 5 let zevlovala sama po vesnici, ale u každého domu seděla babka, která to měla v merku. Každý, kdo se někdy pohyboval v dětství na vesnici, ví, že tak to opravdu je. Vesměs všichni souhlasíte, akorát Láďa píše jedno varování, píše, ahoj, tady Láďa, sice jsem už v té době nebyl dítě, ale měl jsem zlomenou nohu, nechodící sádru, tak jsem se strašně nudil a vznikly z toho dvojčata. Z toho vyplývá, že nemáte nechávat nudit své dospívající děti. Takže prosím vás, do jistého věku úplně v pohodě, od jistého věku na tu nudu hodně opatrně, abyste nebyli babičky, dědečci neplánovaně. Je to naprosto skvělý, díky za všechny reakce. Pište dál na 777-937-777, jestli se mají děti nudit o prázdninách. Jednoho z vás už za chvíli odměním voucherem na 5000 korun do House of Fun.

0: Tohle je Is. Vy posloucháte Hit Radio a Over the Rainbow. My tu řešíme nepopulární názor, děti by se měly o prázdninách taky nudit. A v podstatě to vypadá, že to je jeden z mála názorů, na kterém se shodneme téměř všichni, což je skvělý, samozřejmě, tak doufám, že tady po té debatě necháte ty děcka trošku se nudit, jo. Vy jste mi psali samozřejmě spoustu zpráv, děkuju za to. David třeba napsal, ahoj kačí, určitě, pak se totiž vymýšlí s kámošema ty největší pioviny, jsou z toho pak ty nejlepší zážitky a dom se chodí jenom najíst a vyspat. Jinak furt ta krásná lítačka po venku. Jo, je to tak, pojďme si říct, že takový to, jak já jsem třeba strkala ruku do mraveniště, to byla nejlepší zábava a nikdy na to nezapomenu. Píše třeba tady taky anonym, teda zatím ještě, čekám na jméno. My jsme se nudili tak moc, až jsme vymýšleli úplné nesmysly. Když si kamarádka zlomila nohu a dostala sádru, přišlo nám to strašně cool. Naložili jsme ji do vozíku a byli jsme přesvědčeni, že to chceme taky. I tu pak popis, co potom zkoušeli, tak prosím vás, děti, to doma určitě neskoušejte. A Soňa, výborně, díky Soni za jméno. No a samozřejmě jeden z vašich názorů, příběhů, taky odměním voucherem 5000 korun do House of Fun. Vybrala jsem dneska zprávu od Petry. Píše, ahoj, děti by se měly občas nudit, protože se pak donutí vyzkoušet nové věci. Moji synové se doma nudili, tak si šli uvařit. Udělali si domácí hranolky a smažák. Pochutnali si. Říkám, kde je pro mě a manžela. A to prý neudělal, že to vaření je hrozná práce. Ano, takže nuda může přinést i trošku reality do života dětí. Takže Peťo, tobě za chvíli napíšu, gratuluju, voucher do House of Fun je tvůj a ten smažák bych si když tak taky dala. Další voucher zase zítra a za chvilku Bruno Mars, Locked Out of Heaven.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne?
6: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
7: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé v Příbrami.
9: Zveme vás na otevírání léta již tuto neděli od 10 hodin na pláži Amenity Hotel and Resort Lipno. Nedělní program zahrnuje koncert zpěvačky Charlotte, bike trialovou show a workshop Tomáše Eibla, show a jízdy na flyboardu s Petrem Civínem a také jízdy v elektromobilech Mercedes-Benz od generálního partnera Saga Praha. A samozřejmě i bohatý program pro děti. Těšíme se na vás na pláži Amenity Lipno již tuto neděli od 10 hodin. Amenity.cz. První krůčky bez rodičů, první přátelství a první velká dobrodružství. To vše a mnohem více zažijí děti v dětské skupině Mojné. Více informací na dsmojné.cz nebo na telefonu 603 206 233. Dětská skupina Mojné. Malé kroky k velkým zážitkům.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
11: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
12: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
11: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
12: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
11: Více info v restauracích.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Slíbený Bruno Mars, Féteru Hitrádia. Stále hledáme trenéra naší fotbalové reprezentace. Ono to nebude úplně jednoduchý najít někoho, kdo se dobrovolně k tomuhle přihlásí. Ale já si myslím, že bychom to měli vzít jako reality show. Tak my už tady hledáme všechno možné, že jo? Ženichy, nevěsty pro farmáře, talenty různého charakteru, jo? Tak proč nemůžeme udělat reality show Hledá se fotbalový trenér? A normálně se tam může přihlásit úplně každý. A nebo jenom dobře někdo, kdo k tomu má vlohy. To už nechám na těch, co to budou celý dávat dokupy. Ale to by mohla být sranda, jo? Teď máme spoustu kontroverzních fotbalistů, že jo? Takže o zábavu nebude nouze. To, v podstatě to budou takový vyvolen 2-0, mnohem horší prostě. Co? Jako jestli mě slyší teď někdo, kdo by tohle dal dohromady, já vám klidně pomůžu. A hrozně bych to chtěla vidět. A myslím si, že celý národ, protože my máme rádi fotbal, by si tuhle přehlídku velmi užil. Hledá se trenér reprezentace. Za mě je to naprosto skvělá věc. No a tady už jsou mandraže. A hledá se žena. Tak si to užijte.

0: Leony a By Your Side, posloucháte Hit Radio. Kamarádi, děkuju vám za fantastický odpoledne. Doufám, že i vy jste se pobavili u našeho nepopulárního názoru. Moc díky, že jsme si tady spolu dali ty 3 hodinky. Já se pro dnešek loučím, za chvilku 15 hodin. Čeká vás vaše oblíbená odpolední show. Moc si to užijte. Užijte si taky krásný čtvrtek, společně se slyšíme zítra večer v 18.00 u Hitrádia Klasik. Dáme si opět to nejlepší z 80., 90. a milénia. Nenechte si to ujít. Za chvilku další skvělý hity pro vaše uši. Jo, pokud máte chuť tančit, klidně tančete. Je to zdraví, zvedne vám to náladu. Mando Diao, Dance with Somebody, k tomu taky ale Farben nebo Harry Styles. Tak se mějte krásně, ahoj!
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
3: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
2: To je Nahoru Resort Monínec.
3: Dětský program.
2: Letní kino.
3: Nová bobová dráha.
2: A hvězdné čtvrtky.
3: O prázdninách vystoupí
2: Petr Kolář,
3: Jakub Machulda,
2: Hypochondr
3: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
2: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro panzány těstoviny při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a kokolíno Gel Wander Wash 37 dávek za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
6: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
5: Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Komplikace hlásíte z Budějice ve směru od sídliště Vltava do centra. Řeší se tu srážka osobáku s náklaďákem a nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Počítejme tady se zdržením a opatrně taky, když jedete z obce Chrobolina Prachatice, kamioňák tu řeší defekt pneumatiky, tak opatrně, ať je do toho nevlítnete. Přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis-karlin.cz. Těšíme se na vás. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Osaka právě otevírá v nákupním centru Géčko. Nechte se zlákat vůní poctivého ramenu, čerstvým poké a specialitami japonské kuchyně, které vás vezmou na výlet plný chutí. Ať už máte chuť na rychlý oběd, lehkou večeři nebo něco, co jen tak někde neochutnáte. Osaka v Géčku. Přijďte ochutnat Japonsko.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Hezké odpoledne, máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Případů svrabu je letos už více než 7100, je to 40%.

0: Ruskou stranu, ale přijde později. Na ministerstvo spravedlnosti přešlo v souvislosti s přesunem agent z úřadu vlády 16 zaměstnanců na tabulková místa. Dalších 11 úředníků bude pracovat na dohodu. 7 zaměstnanců nepřešlo. Ze Strakovy akademie se na ministerstvo přesunula problematika lidských práv, občanské společnosti a rovnosti žen a mužů.
1: Fotbalový servis.
0: Dneska večera v noci na pátek pokračuje fotbalový šampionát vyřazovací částí. Od 9 hraje Španělsko s Rakouskem. Po jedné ráno přijde na řadu hodně zajímavý duel Portugalska s Chorvatskem a v 5 ráno se utká Švýcarsko proti Alžírsku. Vítězové prvních dvou zápasů na sebe narazí hned v dalším kole.
2: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavjezd.cz.
0: Dneska až do setmění by podle předpovědi mělo vydržet polojasno, srážkové mraky dorazí prý až na večer a vyřádí se během noci. Zítra po ránu místy ještě mohou doznívat přehánky, přes den se to ale postupně opět vybere i na polojasno či jasno a v denních maximech naměříme do 24 stupňů. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Po zprávách ještě musíme na silnice. Pevné nervy na trase Budějce Hluboká, odkud volá Jana.
3: Dobrý den, tady Jana. Silnice 105 z Budějc na Hlubokou. Fronta. Absolutně nikdo nevíme, co se děje, jestli jsou tam nějaký práce na silnici. Příšerný. Jedeme krokem. Takže super. Naschledanou.
0: Janí, děkujeme za hovor. Bohužel se mi nepodařilo najít, co se tady děje, tak jestli jste blíž a víte víc, pojďte se o info podělit s ostatními řidiči, jestli budeme rádi. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Hit Radio Faktor.
4: Krásné odpoledne, faktoráci. 3 minuty po 15. hodině a rozhodně jste nepřeslechli Pavla. Ahoj.
0: Jsem zpátky. Ahoj, Jani. Krásné odpoledne, faktoráci. Chyběli jste mi strašně moc, musím říct.
4: Mně osobně si chyběl ještě víc, to si ani nebudeš představit.
0: Mně chyběla tahle červená bambule před nosem, na kterou jsem se teď 2 týdny těšil. Tak to pojďme rozjet.
4: Dáme si Davida Guettu a Teddyho

0: Tahle píseň je prostě o mně. Jsem věčný optimista Olga Lounová na Hit Rádiu Faktor 9 minut po 15. hodině. Přejeme vám dobré odpoledne.
1: Máme čtvrtek, 2. červenec a právě na dnešek připadá světový den UFO a já se musím zeptat, Janí, zažila ty si někdy něco, co si nedokážeš vysvětlit?
0: Hele, žádnýho UFO jsem asi neviděla, ale mám tady příběh z tohohle ranku, protože nevím, co to bylo za rok, 94-95, už je to poměrně dávno, ale pořád si to pamatuju, když jsem byla na táboře v Kadově u Blatný a šli jsme noční stezku odvahy a já jsem v lese potkala pána s vlčákem, který šel pod mě úplně potichu, venčil toho psa, ale jako ono to nezní ještě divně, ale to nebyl živej člověk, byl to duch, který najednou zmizel mezi stromama a prostě zmizel a nikdo jiný ho neviděl, jenom já.
1: Mně se teď teda vybavila spíš scéna ze Slunce seno, jak tam byl ten mrtvý kostelník a velký černý pas.
0: To je nebylo na druhou stranu od Strakonic, jo?
1: Nebylo to ono.
0: Ne, nebylo to ono. Máš ty nějakou takovouhle historku nebo nějakou paranormální historku?
1: Myslím si, že jako z vlastní zkušenosti nemám, jenom vím, že když jsem třeba sám ve starý chalupě v noci, tak se bojím a mám z toho respekt a možná se ty strašidla bojí mě a nechodí za mnou radši.
0: Faktoráci, jak to máte vy? Zažili jste někdy něco záhadného? UFO, duchové znamení, povinnosti, náhody? Bereme všechno, tak nám dejte vědět. Máme WhatsApp.
1: 724-883-596, to je číslo, na které můžete psát vaše paranormální zážitky.
0: Nebo nám pošlete hlasovku, my tomu uvěříme, nebojte se, těšíme se a teď už to ladíme na pátek. Tohle jsou Kjuři a Friday, I'm in love.

0: na Hit Rádiu, Faktor Daša a Austin. My ale zůstáváme u nás doma na jihu a řekneme vám, proč trčíte v kolonách na Hlubokou.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Na náš WhatsApp píše Peťa: ahoj, já právě jela opačným směrem Hluboká Budějce a je to kvůli semaforu tam, co staví Lidl, takže zasekaný kruháč a z Budějc jsou kolony až za Bavorovice. Všem řidičům přeji pevné nervy. Peťo, my moc děkujeme, že jsi nám napsala, takže pevné nervy vám všem, kdo trčíte v té koloně, klimatizaci naplno a nějak to zvládněte. Přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Kup kolo CZ, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kup kolo CZ MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
7: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
6: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Zveme vás na otevírání léta již tuto neděli od 10 hodin na pláži Amenity Hotel and Resort Lipno. Nedělní program zahrnuje koncert zpěvačky Charlotte, bike trialovou show a workshop Tomáše Abla, show a jízdy na flyboardu s Petrem Civínem a také jízdy v elektromobilech Mercedes-Benz od generálního partnera Saga Praha. A samozřejmě i bohatý program pro děti. Těšíme se na vás na pláži Amenity Lipno již tuto neděli od 10 hodin. Amenity.cz.
11: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na Fisher.cz.
12: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90 a Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 až do 7. července. Kaufland.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Ordinary, a to byl Alex Voren na Hit Radio Faktor. Za 3 minuty bude 3:30, hezké odpoledne. Dneska s vámi řešíme záhady, protože je den UFO.
1: Je světový den UFO a my jsme se vás ptali, jestli máte nějakou třeba i paranormální zkušenost, a na náš WhatsApp s číslem 724883596 poslala hlasovku Jája, a teda musím říct, mám z toho husinu, Jani, pojďme si to pustit.
0: Ona totiž souvisí s tím, co jsem vyprávěla, jestli jste ještě neposlouchali, že jsem u Kadova potkala v lese muže, který venčil psa, ale že to byl duch, jo?
2: Ahoj, já mám překvapivě z Kadova u Blatný docela podobnou zkušenost, ale neviděla jsem ho teda takhle osobně, toho pána, ani toho psa, ale jak je tam ta kaplička, kde je ten Karel pohřbený, tak jsme tam taky měli stezku odvahy, šli jsme okolo a v tom zabitém okně nahoře, zatlučený okno, a já jsem tenkrát vyfotila fotku jen tak, jakože pozdravím Karla, a šli jsme pryč. A když jsem se pak doma dívala na tu fotku, tak v tom zatlučeném okně, ve kterém zaručeně nikdo nemohl být, je obrys postavy. Doteďka tu fotku mám někde schovanou, možná bych ji i našla. A od té doby máme respekt, vždycky když tam jdem, tak Karla jdeme opravdu pozdravit, a já tomu věřím. Něco tam prostě je. Mějte se hezky, faktoráci. Čau, Jája.
0: Tak teď mluv, Pájo.
1: No, já jsem beze slov, nevím, poslal bych tam možná tým nějakých vyšetřovatelů, jak nám to objasní. A celkově víme, co se tam stalo, nebo čím je to místo zvláštní?
0: Hele, nevím, ale určitě mý přátelé z okolí by to dokážou říct, protože teď jsem se o tom bavila zrovna se Sládkou v Oseku a říkali, že se to tam traduje, že tam prostě chodí Karel se psem, no tak máme potvrzeno od Jáji, že to tak je, ale vy nám klidně dejte taky vědět, jestli víte něco víc, jo?
1: A my jdeme za dalšími hity, před námi Alexandra Bark, Hallelujah, a teď taky David Koller. Krásné odpoledne.

0: Haleluja. Alexandra Bárka, Hitra Hryo, Faktor 15.37. Dobré odpoledne všem, kteří nás ladíte. A jestli máte rádi dobré jídlo, tak pro vás máme senzační tip.
1: Do Vyššího Brodu se totiž už po třetí vrací Street Food Festival. Ten začne 5. července v sobotu a my tady ochutnáme...
0: Počkej, 5. je neděle, jo?
1: Neděli, pardon.
0: Ne, tak ty máš ještě ten turecký čas, takže chápu, že se ti to spletlo, ale je to v neděli, jo?
1: Jsem o den jinde, neděle 5. července. Ochutnáme tady světovou kuchyni, užijeme si skvělou hudbu, bude tu i kulinářská show a prostě bohatý program pro celou rodinu a vstup je zadarmo.
0: Ne, je to úžasná akce, bude tam kuchyně z celého světa, možná pájo i něco tureckého, kdyby se ti stejskalo.
1: Nějaký kebab je něčí. Zaspomínám na dovolenou.
0: Tak vyražte, kdybyste chtěli podrobnosti, najdete je na stránkách ivyššíbrod.cz.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super, a balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Osaka právě otevírá v nákupním centru Géčko. Nechte se zlákat vůní poctivého ramenu, čerstvým poké a specialitami japonské kuchyně, které vás vezmou na výlet plný chutí. Ať už máte chuť na rychlý oběd, lehkou večeři nebo něco, co jen tak někde neochutnáte. Osaka v Géčku. Přijďte ochutnat Japonsko.
7: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
8: Zasáhly vás kroupy? CB Auto vám nabízí okamžitou opravu vašeho poškozeného vozu. CB Auto České Budějovice, Tábor a Český Krumlov. CBAuto.cz.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
10: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě.
11: Na jednom místě.
10: Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hitrádiu.
12: Hitrádio Faktor.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Strong, to je Robbie Williams na Hit Radio Faktor. Za 2 minuty budou 4.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor na silnici 152 na samé hranici našeho regionu za Starým Hobzím směrem do Jemnice se vyšetřuje srážka 2 osobáků. Na odstavenou dodávku pozor na D3 ve směru na Prahu na sjezdu 141 stojí v odstavném pruhu a s kolonami počítejme mezi Budějcema a Hlubokou. Hlásíte tady totální dopravní kolaps kvůli semaforu na Hluboké a doporučuji se tomu vyhnout. Řidiči radí otočit to u Globusu a vzít to buď vrchem přes Borek a Hosín, nebo z druhé strany přes Dasný a Munice. Šťastnou cestu, pevné nervy a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to!
5: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jedeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu
7: Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
7: A poprvé v Příbrami.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Máme 16 hodin, dobré odpoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Provozovatelé tuzemských elektrických sítí letos plánují investice za více než 40 miliard korun. Je to o několik miliard více než v předchozích letech. Peníze půjdou hlavně na posílení odolnosti sítí a jejich kapacity. Cílem je kromě dalšího rozvoje soustavy taky předcházení dalších výpadků elektřiny. Na Bechyňku se vrátí pořádná železniční nostalgie. Mezi Táborem a Bechyní bude od soboty jezdit historický elektrický vůz Elinka z roku 1903. Nejstarší provozní elektrické železniční vozidlo u nás. Výjíždět bude každou prázdninovou sobotu. Z Tábora pojede krátce po 9. a 13. hodině, zpátky ze Bechyně pak v 11:15:25. Stát v prvním pololetí vybral na daních přes 789 miliard korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo o 5%. Vyplývá to z dat, která zveřejnilo ministerstvo.

0: Ale už během dopoledne slibuje ubývání oblačnosti, na večer dokonce i azuro. To se bude grilovat, jedna radost. Naměříme do 24 stupňů.
1: Hit Radio Faktor.
2: 2 minuty po 16. hodině na Hit Radio Faktor. Jana a taky Pavel konečně, mluvil si teď o grilování. Ty jsi se griloval v Turecku, víš?
3: Já jsem se griloval týden, musím říct, že poprvé se mi ve 32 letech povedlo opálit se a nebýt do ruda jako rak. A fakt jako se často koukám sám na sebe do zrcadla, jak mi to sluší.
2: Pojď, za chvíli si o tom popovídáme víc. Teď si dáme Rihab a Inu.

0: End of beginning na Hit Radio Faktor DJou, konec začátku a Pája má za sebou konec svojí dovolený. Ty jsi byl v Turecku, jak jste si to užili? Vy jste totiž vzali i rodiče, takže to mohlo být chvílema i náročný možná, ale jenom se ptám.
1: Musím říct, že ta dovolená byla spíš pro rodiče než pro nás. My jsme si doma řekli, hele, uděláme jim to hezký a nebudeme jim to kazit tím, že se budeme ksichtit nebo budeme kysit. A bylo to fajn, opravdu jsme si jako odpočali. Já jsem to pojal i tak trošku jako digitální detox. Vypnul jsem všechny socky, vůbec nevím, kdo se tady s kým hádal, jak daleko je Dynamo a tak třeba.
0: A to ti řeknu, a to probereme, jo.
1: Teď to všechno postupně doháním, byly tam skvělý zážitky, lítali jsme nad mořem, parasailing jsme si zkusili, tajský masáže jsme měli v Turecku.
0: A jezdili jste na banánu?
1: Nejezdili jsme na banánu, ale měli tam takovou obří kachničku, neměli banán.
0: A to jste jeli?
1: To jsme nejeli, ale jenom jsme na to koukali a mávali těm, co jezdili okolo. Takže jsem tady odpočatej v plný síle. Janí, děkuju ti moc, že to tady za mě vzala, zavládla.
0: Já jsem na tebe nadávala, ale každý den.
1: Až takhle. Jo, posluchači tak, jsou mi svědky.
0: No, plakala se, ale krajiny, jo. To tady bylo furt a dáme si to i teď s Aerosmith.

0: Katy Perry a Skip Marley na Hit Radio Faktor 16:16, za chvíli Krištofové a Lady Gaga, teď ale jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor, jestli máte namířeno z Vyššího Brodu na Malšín. Spodkem pod Čertovkou havaroval tady osobák a policejní server hlásí komplikace v délce přes 400 metrů. Nejspíše se to tu bude objíždět Kyvadlově a připomínám i komplikace na trase z Budějce na Hlubokou. Štosuje se to tady kvůli semaforu na Hluboké a radíte se tomu vyhnout přes Borek a Hosín z opačné strany přes Dasný a na Muni. Pevné nervy, dávejte na sebe pozor a kdyby něco, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
8: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
9: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
10: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink a nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Radiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Rádio.

je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš.

0: Život je krásný. To byl Krištof na Hit Radio Faktor a my se půjdeme pobavit. Kam
1: vyrazit? Dneska večer pokračují v budějících Můzy na vodě. Na slepém rameni Vltavy od 9:30 vystoupí Daša a Pajky Pajk Quintet, takže jestli chcete letní večer u vody, hudbu a Budějce v romantickém módu, tohle je přesně pro vás.
0: Já vždycky slyším až domů, takže tam ani nemusím chodit, ale mám pro vás pozvánku k nám na Strakonicko. Zítra můžete vyrazit na Čestické medobraní, bude od 2 do 4 odpoledne. Další termín je v neděli od 9 do 3, takže každou celou hodinu komentovaná prohlídka, k tomu med, včely, i včelí žvejka a klidně vezměte i děti, protože v Češticích je i včelí stezka. Jen teda doporučuji rezervaci, ať se do medárny všichni vejdete.
1: Já končím v pondělí na státní svátek, to na Hluboké vezmou úplně jiným směrem. V Postřižinské zahradě zahrají Tři sestry a Ečka. Začíná se v 6:30 večer, takže pivo, punk, hospodský rok a prázdniny v jedné větě. Ideální program pro všechny, kdo máte v pondělí volno.
0: A já jsem teď někde četla, že tam bude Fanánek slavit narozeniny. Nechci kecat, myslím, že mu je 60.
1: Tak to bude asi velká party.
0: To bude krásný.
2: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Shiver, a to byla Natalie Imrulia na Hit Radio Faktor 16.39. Přejeme vám dobré odpoledne. Počasí je příjemný, takový ideální na procházky, ale bacha na to, tak kam chodíte.
1: No, jestli máte rádi procházky kolem Spolí u Českého Krumlova, tak teď bedlivě poslouchejte. Část lesa mezi Spolím a Vltavou je totiž po silné bouřce stále uzavřená.
0: Ono to není proto, že ten les by si vzal dovolenou, ale hrozí tam pád stromů a větví a to je to, co opravdu zažít nechcete.
1: Máš pravdu, Janí, zákaz vstupu tady má platit až do konce srpna, případně do chvíle, než se škody po kalamitě odstraní.
0: Prosím vás, takže Krumlováci hlavně respektujte cedule, nechoďte tam třeba jenom na chviličku, nechte lesákům prostor, Vltava tam bude pořád, procházka počká a hlavně fakt nechcete, aby na vás spadl strom.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
12: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
13: Matracezahubičku.cz.
14: Hit Radio Faktor.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Frequencies na Hit Radio Faktor. Blíží se 17. hodina.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Po dopravní nehodě zůstává uzavřená silnice mezi Vyšším Brodem a Malšínem. Policejní server odhaduje konec vyšetřování až po 18. hodině. A pozor, jestli míříte po D3 z Budějce na Kaplici. Na konci dálnice si jeste na Kaplické nádraží, hlásíte tu policejní hlídku. Zapatníky hlídají 80, tak to nepodceňte. Navíc víte, že silnice se u kruháče začala vlnit asi horkem a stejně musíte ubrat na 60 nebo tam necháte tlumiče. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis-karlin.cz. Těšíme se na vás.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Máme 17 hodin, dobré odpoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Popáleniny jsou v létě častým úrazem, patří zároveň mezi nejzávažnější poranění, která ohrožují děti i dospělé. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
11: Popáleniny si vloni vyžádali pobyt v nemocnici několika stovek klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Skoro polovina případů se týkala dětí. Častěji se přitom jednalo o chlapce. U dětí převládají popáleniny z opaření, u dospělých pak dominují úrazy plamenem.
1: Často se jedná o případy, které jsou v létě spojené s grilováním nebo s pobytem u otevřeného ohně. Na jihu Čech žije 59 lidí, kterým je 100 a více let. Nejstarší je paní Loulová z Českých Budějovic, které je 108 a patří mezi dvě nejstarší ženy v celé republice. Nejvíc stoletých a starších seniorů evidují právě Budějce, celkem 23. A zajímavost je nakonec, z těch 59 jsou jen 4 muži. V policejní vazbě skončili muž se ženou, kteří vyšplhali na vrchol newyorského mrakodrapu Empire State Building. Tam rozvinuli transparent s nápisem o míru a lásce. Bez bezpečnostních lan balancovali na vrcholu antény, která se tyčí do výšky 443 metrů nad centrem Manhattanu. A hokejový brankář Daniel Vladař podepsal v NHL novou 5letou smlouvu s Philadelphia. Ta vstoupí v platnost od sezóny 27-28. Český gólman si podle ní vydělá v průměru 5,5 milionu dolarů za sezónu.
12: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavjezd.cz.
1: Jdeme i na počasí, večera v noci pozor, zatáhne se a má pršet, občasné přehánky nás pozlobí ještě zítra po ránu, přes den ale čekáme oblačno až polojasno bez deště, s denními maximy mezi 22 a 24 stupni.
9: Hit Radio Faktor.
0: Hezké odpoledne všem přejí Jana a Pavel. Pájo, ty jsi říkal, že jsi přes dovolenou úplně ztratil přehled o tom, co se děje v budějickém Dynamu.
1: Ano, a nechybělo mi to teda.
0: Jsou tam

0: World a Miley Cyrus na Hit Radio Faktor, pohodový čtvrtek všem a teď tady máme takovýho jihočeskýho hrdinu všedního dne. Řidič kamionu Tomáši, jel po té bouřce, která byla teď v týdnu z Vodňan do Budějc.
1: No a proč o tom mluvíme? Mluvíme o tom, protože na silnici ležely větve, on neudělal takový to klasický já nic, já kamion jedu dál, prostě zastavil, vystoupil a začal to odklízet.
0: On je totiž zároveň hasič, takže nemá v sobě takový to, mně se to netýká a ať to někdo přijede uklidit.
1: Hele, ale to se mi líbí, protože jako když si vezme, že bys tam jela vik, nebo si představíš někoho, zanadává si za volantem, udělá fotku, pošle to na Facebook, napíše silnice hrůza, nikdo není z toho odklidit. Se k tomu postavil čelem, prostě vystoupil a šel sám.
0: Tak hlavně, že ho ještě třeba někdo nesejmul, to úplně jsem z toho měla husí kůži, že pane bože, že to nebylo úplně bezpečný, ale my za to moc děkujeme, Tomáš Kovářík. Jo, děkujeme za vás, za všechny, kteří se snažíte, abychom projeli bezpečněji. Come on, get up.

0: I'll be ready a Sunblock na Hit Rádiu Faktor. Hezké odpoledne všem. My teď ordinujeme terapii venkem a ne takovou instagramovou, sluníčko, kafe v termosce, dokonalý výhled.
1: Ne, ne, my právě myslíme takovou tu opravdickou. Déšť jde skoro vodorovně, vítr vám rve kapuci z hlavy, v botách to čvachtá, vy si jenom říkáte, no tak na tohle teda budeme vzpomínat ještě hodně dlouho.
0: Já si vždycky vzpomenu na hrady na Rožumberku, protože to počasí, který tam bylo třeba loni nebo i v uplynulých ročnících, to bylo takový, že máte ty storky a my je chceme slyšet. Nejlepší výlet v nejhorším počasí, a to na to hrady sedí, že jo?
1: To je pravda, tam buď to extrémní vedro nebo extrémní chcanec. Vaše historky...
0: Ale řekl si to, jo, do rádia, slovo chcanec.
1: No,
0: jo,
1: to jo. Se nesmí.
0: No, nevím, jestli je to jako slušný, ale to, co, už je, teď už je to pryč, jo.
1: Vaše historky nám pište k nám na web www.hitradiofaktor.cz a my potom jednu vybereme a vy vyhrajete poukázku na outdoorové vybavení Saleva za 7000 korun.
0: Protože někdy nejlepší výlety nevznikají za modrý oblohy, ale ve chvíli, kdy vám třeba do batohu nateče tak, že by tam mohl bydlet i kapr.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
4: První krůčky bez rodičů, první přátelství a první velká dobrodružství. To vše a mnohem více zažijí děti v dětské skupině Mojné. Více informací na dsmojné.cz nebo na telefonu 603 206 233. Dětská skupina Mojné. Malé kroky k velkým zážitkům.
5: Zveme vás na otevírání léta již tuto neděli od 10 hodin na pláži Amenity Hotel and Resort Lipno. Nedělní program zahrnuje koncert zpěvačky Charlotte, bike trialovou show a workshop Tomáše Abla, show a jízdy na flyboardu s Petrem Civínem a také jízdy v elektromobilech Mercedes-Benz od generálního partnera Saga Praha. A samozřejmě i bohatý program pro děti. Těšíme se na vás na pláži Amenity Lipno již tuto neděli od 10 hodin. amenity.cz.
6: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
8: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více info v restauracích.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Antrix na Hit Rádiu, Faktor a Golden, 17.27, hezký čtvrtek. Pavel byl nadovolený a vůbec nesledoval, co se děje kolem jeho českýho fotbalu. Já bych tě do toho trošku uvedla, jo?
1: Ty jsi říkala, že bylo na stole něco velkýho.
0: Bylo na stole to, že by mohlo první ligu hrát Táborsko, který skončilo druhý, ale Karvinou vyřadili, protože tam
1: to
0: byly ty
1: úplatky.
0: A nabídli právě Táborsku samozřejmě logicky, že by to místo Karviné, to je hezký, viď?
1: Hezké spojení.
0: Mohlo obsadit právě Táborsko.
1: Takže Táborsko v první lize, to zní úplně úžasně, ne?
0: No, jenomže ono to nebylo jen tak, jo. Ta možnost přišla hodně rychle a klub musel, myslím, že během 72 hodin vyřešit stadion, kádr, zázemí a vlastně celý prvoligový provoz, ne? Protože prostě tím nepočítáš, ne?
1: Že oni si v Táboře neřekli žádný jako hurá, jdeme nahoru, ale spíš sakra, tak jako máme pár hodin na to postavit celý nový svět.
0: Ne, oni nakonec řekli ne, ne protože by nechtěli první ligu, ale protože by to podle nich nebylo zodpovědný a to mi přijde super, i když měli tu možnost, že můžou hrát v Budějcích a že můžou hrát v první lize, tak řekli, hele ne, my si to musíme prostě připravit a chceme hrát hlavně doma, že jo.
1: Na druhou stranu já si myslím, že to je hodně zodpovědný a jako krásný přístup od Táborska, protože jako nechceš skočit a potom zjistit, že pod tebou není žádná voda.
0: Tak my zdravíme i do Tábora, fotbal vám tam zůstane v druhý lize, ale uvidíme, třeba příští rok už k vám bude jezdit Sparta, Slavia a Plzeň a Budějčáci, ty tam budou jezdit taky, protože tady to asi jen tak nedopadne.
1: Držíme palce.

0: Rádio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Kamarád na Hit Radio Faktor zpívá, že ožil. Já jsem dneska ožila díky tomu, že se konečně vrátil Pája do práce. My už se teda pro dnešek s váma musíme rozloučit, ale ještě si společně řekněme, co se dá slavit zítra.
1: Zítra mají svátek Radomírové, takže všem rádium dopředu všechno nejlepší, hlavně hodně míru, protože se to u toho jména vyloženě nabízí, že jo?
0: Ale taky je Mezinárodní den bez plastových sáčků, jo? Ideální chvíle vytáhnout takovou tu plátěnou tašku nebo síťovku, co máte doma a máte ji třeba ve 30 dalších plátěnkách. Ne, mám strašně moc tady těch tašek, ne?
1: Počkej, Ani, ale tak, aby to nebylo jenom eko, tak slaví se například i den čokoládových oplatek, což beru jako krásnou rovnováhu. Jednou rukou zachráníš planetu a druhou si dáš do nosu.
0: Tak si užijte pátek, oslavte Radomíry, nezapomeňte na tu tašku a kdyby se vám do ní omylem skoulela čokoládová oplatka, tak my vás soudit nebudeme.
1: Mějte se krásně, ahoj.
2: V Ternu nyní v akci Nestlé cereálie, 400 gramů s aplikací Terno Trefa za 69,90. Nealko Velkopopovický kozel, půl litru v plechu za 15,90. Ryze české Terno.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya, inspirace srdcem.
6: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
7: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
6: To je Nahoru Resort Monínec.
7: Dětský program.
6: Letní kino.
7: Nová bobová dráha.
6: A hvězdné čtvrtky.
7: O prázdninách vystoupí
6: Petr Kolář,
7: Jakub Machulda,
6: Hypochondr
7: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
6: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
8: Osaka právě otevírá v nákupním centru Géčko. Nechte se zlákat vůní poctivého ramenu, čerstvým poké a specialitami japonské kuchyně, které vás vezmou na výlet plný chutí. Ať už máte chuť na rychlý oběd, lehkou večeři nebo něco, co jen tak někde neochutnáte. Osaka v Géčku. Přijďte ochutnat Japonsko.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tisknu levně.cz.
12: Náplně hned.
13: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
14: Hit Radio Faktor.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: bez uniformy.
1: Příběhy obyčejných lidí, ze kterých uniforma udělá občas hrdiny a jinde zase špiony.
2: Měl jsem takovou tajnou misi koupit pozemky na černé uhlí.
3: Vy jste normální agent.
2: No a...
1: Píše lidské příběhy i za mřížemi.
4: Jsem mluvila s jednou odsouzenou a ona říkala, já jsem se až ve vězení poprvé v životě v klidu vyspala.
1: Ale i nečekaná setkání.
5: Fubolský tam brečel a říkal, já vás znám, vy jste nám moderoval maturiťák.
1: Jsem Zuza Martinčí-Glacová a zpovídám pro vás hrdiny všedních dnů bez uniformy. Podcast, který najdete úplně všude.
0: Bez uniformy. Podcast o těch, co nás nenechají ve štychu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně, jestli jedete ze Strakonic na Radomyšl u technických služeb, hlásíte hlídku s radarem, tak pozor na to, nohu z plynu, jezděte tak, jak se má a šťastnou cestu. Kdyby něco, dejte vědět, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
3: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis-karlin.cz. Těšíme se na vás.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Pro doma.
6: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv Přelci Daňková. Transfuzní stanice se během léta potýkají s nedostatkem dárců krve. Těch chodí v tuto dobu jen polovina. Může za to také cestování. Lidé jsou na dovolených, ale po návratu z některých zemí platí až několika měsíční karanténa. Po návratu z Egypta nebo Maroka jde o 3 měsíce. V případě Dominikánské republiky je to až půl roku. Prezident Petr Pavel tím, co dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Českou republiku v zahraničí, řekl dnes v rozhovoru pro Deník CZ premiér Andrej Babiš. Ačkoliv jezdili na summity prezidenti, letos se podle Babiše bude jednat o ekonomických záležitostech, na které hlava státu nemá vliv a rozhoduje o nich vláda. Pavel podle premiéra dělá kampaň za své znovuzvolení. Bouřky a deště, které prošly přes Česko, výrazně změnily mapu půdního sucha. Zatímco v Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude, značná část Moravy zůstává vyschlá. Deště tam totiž byly slabší a nikde nepršelo skoro vůbec. Na 10% území Česka stále panuje extrémní sucho. Marie Bousková se po třetí v kariéře probojovala do třetího kola Wimbledonu. Turnajová 21. dnes na londýnské trávě porazila mladou Italku Grantovou 7-5 a 6-3. V boji o osmifinále zítra narazí na Rusku Samsonovovou.
8: Navštivte vodárenskou věž v Českých Budějovicích. Příběh vody vás překvapí. Více na www.vodarenskavjezd.cz.
7: V průběhu noci skoro jasná polojasná obloha od severozápadu na frontě přechodně více mraku a slabý déšť. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů a přes den čekáme polojasno s kupovitou oblačností. V jihovýchodní polovině území většinou pod mrakem a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
9: 18. hodina odbyla, je to tady, startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju pohodový čtvrtek.

Rok 1992, nedaleko Santa Barbary, tehdy Angliky Joe, americká partička, vydala singlovku Everything About You. Tohle odstartovalo dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám budeme hrát až do 21. večerní. No a teď Kool & The Gang, partička, která má na triku dvě ceny Grammy, taky hvězdu na hollywoodské Walk of Fame, no a v roce 2024 byli dokonce uvedeni do rock'n'rollové síně slávy. My si od nich právě teď na Hit Radio nabídneme Cherish. Tímhle pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Tak mějte pohodový den.

0: hodně roztančená, hodně energická, hodně pozitivní je Kim Appleby. Tohle je hitovka, která neumírá. Don't worry. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. A co? Tak taky další dáma, česká, Anaka. Nebe, to je jeden z těch největších hitů, který v kariéře naspívala a který pro vás máme v Hit Radio připravený. Playlistu nabídneme taky Brandy a Ray J a nebo Eric Carmen, Hungry Eyes. I na to se můžete těšit. Velká romantiárna už za pár minutek tady na Hit Radio. Hit Radio.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle to už je legendární písnička Another Day in Paradise. Originál pochopitelně od Phila Collinse, to se psalo rok 1989. A každopádně v roce 2001 nový zvuk a taky nový život této písni vdechla dvojice Brandy a Ray J. Tak tedy Another Day in Paradise v této verzi jsme připomněli teď na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Klasik, který nás vrací zpátky v čase. My lovíme v hudebním archivu, nacházíme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A tohle je další důkaz toho, že hudební archiv je skutečně nekonečný. A další velký poklad, Rick Astley, Together Forever.

0: Tohle, tak to je legendární Tom Petty a skupina Heartbreakers Into the Great Wide Open. Legendární věc. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nabízí to nejlepší z minulosti. My pro vás máme jedno hvězdné jméno za druhým. Pokračovat totiž bude fantastická švédská partička Roxette a silný hlas Marie Fredriksson v písni Spending My Time. Velká romantika, taky velká pohoda. Je to pro vás máme do příštích minut. Stejně jako Vanessa Amorosi nebo Mariah Heat. I to je projekt, který v playlistu nesmí chybět. Tak takové budou příští minuty na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po milénium. Tohle byla Martika, která nás dovedla k 19. večerní.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři.

Self-Control, to je hit, za kterým stojí Laura Branigan. Tohle byl jeden z nejikoničtějších popových hitů 80. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám do uší dáváme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Na časové ose se teď konkrétně přesuneme do roku 1993. A v jeho závěru švédští Basic Elements obohatili hudební scénu i singlovkou The Promised Man, která se v roce 1994 objevila taky na jejich desce Basic Injection. Hrajeme na Hit Radio Classic pro lepší náladu.

0: Tohle jste určitě poznali, Gorillaz i takhle zní čtvrtek na Hit Rádiu. A v příštích minutách vyrazíme se do Itálie za zpěvačkou Sabrinou, výraznou postavou hudební scény, zejména z konce 80. Na triku má řadu hitů, my si dáme Boys od Everlast, to bude What Is Like. Jo, velká pohodička, na tohle se můžete těšit. V plné parádě už je za chvíli. Dobrý večer z Hit Rádia.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

Rádio, když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

Tohle jsou nezaměnitelní Imperio, velmi specifický zvuky, hudební styl. Ve čtvrtek večer posloucháte Hit Radio. Konkrétně hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám servírujeme možná teď někomu k večeři, tak ať chutná to nejlepší z 80., 90. a milénia. Máme pro vás hity napříč žánry i jazyky, ten další je v podstatě takovou kombinací česká skupina Monkey Business a jejich anglická věc My Friends.

0: Uncle Melis, tohle jsme hráli na Hitrádiu. Dobrý večer. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Klasik. Je s touhle opravdovou klasikou. Krásná věc, znáte ji z Lvího krále. Elton John, Can You Feel The Love Tonight? Tohle se nikdy neoposlouchá. Tak v kompletním znění na Hitrádiu ještě do konce této hodiny. Hitrádio.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Tahitské léto v Aquapala zpráva už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapala zpráva, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapala.cz.
0: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
4: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě hodinu vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer přeju.

Tohle je rodačka z Detroitu, Diana Ross, která svou kariéru začínala v dívčí skupině The Supremes. Na Hitrádiu jsme si teď nabídli něco z její solové tvorby, hitovku Chain Reaction. Čtvrteční večer je v plném proudu, v uších máte Hitrádio Classic, to je plné těch největších hudebních vzpomínek a pro některé nemusíme cestovat ani daleko do zahraničí. Zajedeme si teď jenom kousek na Slovensko. Palo Habera, postava, kterou určitě dobře znáte a dobře, budete znát i písničku, kterou dodnes hraje se svou skupinou Team. A víte co? Palo si ji rovnou představí sám.

0: Tohle je legendární Sting, jeho nezaměnitelný hlas jste určitě poznali. Hráli jsme si All the Time. Společnost vám při čtvrtku dělá Hit Radio a taky ty největší hity z 80., 90. a milénia. Posloucháte totiž hudební speciál Hit Radio Classic, který bude dál nabízet playlist plný hvězd. Koukám na to, Robin Gibbs hitem Juliet, dokonce Pink Floydi jsou nachystaní Another Brick in the Wall. Prostě bude co poslouchat a bude to parádní. Tak díky, že ladíte.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Slibovaní Pink Floyd. Jo jo, taky tohle jsme vám hráli na Hitrádiu Another Brick in the Wall. A teď něco rychlejšího. Pamatujete si na španělskou partičku Láskeča? Tu dali dohromady tři sestry, Lola, Pilar a Lucia, dcery významného španělského flamenco kytaristy, který se říkal El Tomáce. Od toho právě vznikl ten název skupiny Láskeča. Absolutní zlom kariéry přišel v roce 2002. Vydali tehdy jeden z nejzásadnějších letních hitů roku, který zní pořád naprosto skvěle. A serehe. Tak jdem na to. Ladíte Hitrádio.

Nana Lonely, to je v podstatě taková charakteristika roku 1997. Tohle jsme tehdy slyšeli z každého rohu. Přitvrdíme. Na Hitrádiu už za chvilku vyrazíme taky směr Finsko. Prostor dostane skupina Rasmus s legendárním kouskem No Fear. Nebude chybět ani Erik a Barbara s hitem Sen. I to do konce hodiny určitě stihneme. Tak užívejte čtvrteční večer.

0: To je grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a z období milénia. Vám budeme hrát zase zítra mezi 18. a 21. hodinou, tak si nás nalaďte, pokud chcete zažít opravdovou chvilku nostalgie. Za chvilku na Hit Radio další skvělé hity U2, Jelen, Rieb, DJ Snake, to je jenom malý výčet toho, co vás čeká. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
1: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.

Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz